0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas dosvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka, krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v post.

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrhádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to
1: řekl. Takhle, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudu
0: jmenovat. Ne, nebudeme jmenovat, aby se právě na někoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme? Teď?
0: Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak
1: knihu.
0: Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čirovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korda jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, wow. A text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpíval bude?
1: Ne, Judita Čirovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: Je další píseň, má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám ten se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ptáme. Ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže naschledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Muž byl spojen s ženou, jak proud řeky s břehem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
5: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem, žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz, ano. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hudetku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru. No.
0: Přiznávám, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám
1: chutnají, nebo klasika? Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová. Takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte
1: zdatnou
0: kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyrejte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa a Luise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Země jíst. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma.
2: Děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni dohromady si dáme Náhlovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Náhlovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
7: Díky,
3: zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovín, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Náhlovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, nebo tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná, můžu se to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávkokás.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíčí. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký, co? Že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy zde prosím pěkně 20. Potom jí zase dáte a ofotíte si to, tam máte záru. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
0: Moriada.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
5: Ty hry, jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky takhle, jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakum prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před dvěma lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je čas.
2: Spartakiádě. Dobře. Vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju pohár.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na pohár.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zmatona.
5: Dobrý den.
6: A opřed bych si od Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: Děkujeme.
3: Čestu.
5: Naslyšenou. Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naschle. Naschlenou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom díky. Nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju
3: den.
10: Pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá strašně řvo, až zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toto cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Že dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. Říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy.

0: musím, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
1: No, jaký kámen?
0: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
1: Vesmírný
0: kámen. Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
4: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
4: no.
3: Otázka?
4: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
4: No, pohoda ne, tam je nádherně, my tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili a tohle bylo tedy za studentských starodávných let a byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
4: tak,
3: kde to je.
4: No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, zvláštní, no, asi říkejme
3: doufám,
4: tomu,
3: že
4: mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
4: ale
3: krimi případ.
4: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj. V Humoriádě budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zosi jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Takhle, když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nová linka Pelhřimov Praha je součástí pražské integrované dopravy. Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Očekáváme spíše jasné nebe, v druhé části dnes možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Pelhřimova do Prahy jezdí nová přímá autobusová linka. Ve všední dny jezdí 14krát denně. Kromě vysočinského systému VDV je začleněná také do pražské integrované dopravy. Výhody pro cestující vysvětluje Jan Starec, vedoucí marketingu IDSK.
2: Tady Pelhřimov jsme v 11. pásmu vnějším PIDu, ale můžu to kombinovat, pokud jezdím na Rostyly nebo až někam do vnitřní Prahy, tak vlastně si můžu koupit předplatný pro Prahu a dokopuju si sem těch 11 pásem. A když to budu mít třeba ve čtvrtletním kuponu, tak je to výrazně levnější, než kdybych si kupoval vlastně jednorázové jízdenky.
0: Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Chen.
3: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovili se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
4: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironne na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakhimovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Valentová ta vypadla po porážce s Američankou Tausendovou.
1: Počasí.
0: Na Žďáře nad Sázavou je 20 stupňů, v Černovicích nebo Telči 21. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám pohodové ráno, je úterý, je 4. srpna roku 2026. Dominikům přejeme hezký sváteční den. Hodiny na Českém rozhlasu Vysočina ukazují 4,5 minuty po 5. hodině. Jak jste se dnes vyspali? Moc se nedalo v tom teple, že? No tak honem si vyvětrejte, protože i dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia. Přehánky a bouřky by mohly přijít, jak jste slyšeli, hlavně na západní polovinu kraje. Kéž by pršelo všude, už se na to asi těšíme. Léto mám rád, ale co je moc, to je moc. Kdo má narozeniny, tak třeba herec Vlastimil Zavřel, tomu je dnes 72. tak přejeme hodně zdravíčka. Já mám spojeného s dubbingem, s Homerem Simpsonem. 64. narozeniny dnes oslaví spisovatel a básník Jáchym Topol. A mám tady i něco pro milovníky detektivek. Právě dnes je to přesně 50 let ode dne, kdy se odvysílal vůbec první díl francouzského seriálu Komisař Moulin.
1: Dobré ráno

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
4: Komisař Mulén.
3: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
4: Já osobně se zajímám o každého.
3: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
5: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
4: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
3: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
6: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
3: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
6: Přátelé, fantastický závěr.
3: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Pátá hodina, 16. minuta, přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Už v tuto chvíli máte 21 stupňů Celsia v Nedvězí, 22 stupňů po ránu hlásí Dukovany, 23 stupňů máte v Náměšti nad Oslavou. Dnes čekáme slunečno, později se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky, a to spíš v západní polovině kraje. Teploty dosáhnou 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Proč je dovolená z pohledu psychiky tak důležitá a co se děje s naším mozkem, když si opravdu odpočineme? Nejenom o tom si budeme povídat v úterním dobrém dopoledni. Hostem našeho vysílání bude psychiatr Miroslav Skačány.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Keby bolo niečo,

Jsme rádi, že posloucháte právě nás, Český rozhlas Vysočina. Pokud byste rádi viděli naživo Lucii, pokud byste chtěli vidět spoustu jiných dalších kapel, které vystoupí na letošním horáckém Džbánku, a to už 8. srpna ve Žďáře nad Sázavou, ať už to jsou Plavci, Aneta Langerová nebo zpěvačka Kači, a chtěli byste je vidět zdarma, laďte Český rozhlas Vysočina, protože dnes ráno budu hrát Lucii, a to písničku, kterou určitě znáte, Šrouby do hlavy. Jakmile ji uslyšíte, volejte 22 155 49 99 a dvě vstupenky budou vaše.

0: To byl Jarda Hypochondr a jeho vrásky z lásky. Před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem. Tak si pojďme poslechnout. Přejeme hezké úterní ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V menším počtu volebních místností, než bývali zvyklí, budou letos hlasovat obyvatelé Žirovnice. Radnice se rozhodla zrušit samostatné okrsky v místních částech Straná, Štítné a Vlčetín. Jejich území nově začlenila do dvou okrsků přímo v Žirovnici. Zdůvodnila to klesajícím počtem voličů a efektivnější organizací voleb. A zároveň končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. A teď ještě počasí. V Pelhřimově mají 20 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 23. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo i bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Při výjezdu z Pelhřimova na Rynárec buďte opatrní, od včera tam stojí odstavené porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Přejeme vám všem pohodové ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina v 5:33. Pro většinu z nás je srpen časem prázdnin a dovolených. Pro včelaře ale právě teď začíná jedno z nejdůležitějších období roku. Jaká byla letošní medová sezóna, co se děje ve včelstvech po posledním medobraní a jak pomoci včelám v těchto dnech, tak o tom si Hela Dvořáková včera povídala se včelařkou Lenkou Čtvrtečkovou. Ke slovu se dámy dostanou už za malou chvíli. Já jsem Robin Šelamon, přeju

0: Marta Kubišová a Depeše na Českém rozhlasu Vysočina v 5.39. Přejeme vám všem nádherné ráno. Co letos včelám nejvíc pomáhalo a co jim naopak život komplikovalo? Je pravda, že počasí, které si my lidé užíváme, nemusí být vždy příznivé pro včely? Na to se Hela Dvořáková ptala včelařky Lenky Čtvrtečkové.
1: Já bych řekla, že určitě jo, protože na tom počasí výrazně závisí snůška. Jedna věc je, že takováhle vedra v podstatě vysuší jakýkoliv nektar, který se urodí v jakémkoliv květu. A potom jsou rostliny nebo stromy, které jsou vyloženě závislé na vlhkosti v tom, kolik poskytnou nektaru. Potom důležité jsou třeba rozdíly, pro některé rostliny jsou důležité rozdíly teplot mezi dnem a nocí. Jo, pokud tam jsou velké skoky, tak třeba vůbec ne, říkáme, nemedují, jakoby netvoří nektar. Pak záleží na tom, jak moc prší, jestli ty včely můžou lítat na snůšku nebo pro snůšku. Je to důležité, to počasí. No.
2: Hovořili jsme o těch tropických teplotách, které jsme v letošním roce zažívali už možná někdy na začátku června. Mění se kvůli klimatickým výkyvům třeba i ten váš kalendář, kalendář včelařů?
1: Jo, člověk se musí přizpůsobit a musí to sledovat, protože důležité třeba je pro nás včelaře posledních, já nevím, několik desítek let, že v podstatě neexistuje bezplodné období v zimě. Jo, takové ty starší metodiky léčení včel proti roztoči varoáze byly založené na tom, že včely se ošetřovaly v zimě, v době, kdy tam nebyl plod v tom včelstvu. To znamená, matka nekladla nová vajíčka. To je založené na tom, že vlastně ten roztoč se vyvíjí na larvách a pokud vy ošetřujete včelstvo proti tomu roztoči, tak ošetříte jenom ty včely, kterým ten roztoč sedí na zádech. My tomu říkáme foretické roztoče, jsou mimo ty buňky, ale ty přípravky se nedostanou pod vosková víčka, takže nezničíte toho roztoče, který je pod víčky. No a to počasí, které zažíváme posledních několik let nebo desítek let, vlastně znamená, že na řadě míst České republiky není v zimě taková zima, aby ta matka přestala plodovat. Jo? Takže dochází k tomu, že ten roztoč nám tam přežívá hezky i přes tu zimu a proto s ním jsou poslední léta takové velké problémy.
0: Řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina včelařka Lenka Čtvrtečková. Co všechno dokáže s naší psychikou udělat dovolená? Jak poznáme, že opravdu odpočíváme správně? Na to se dnes po 11. hodině v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina bude Hela Dvořáková ptát psychiatra Miroslava Skačányho. Teď máme 5 hodin a 42 minut. Přejeme krásné ráno.

0: To byla skupina Mandraže 10 minut před 6 hodinou. Přejeme všem pohodové ráno i s makovičkami.
1: Makovičky. Proč pes vyplazuje jazyk?
2: Protože mu je vedro.
3: Protože se něco olíza.
4: A můžou se potom spotit, teda neumí.
5: Dokonce aj ty sliny můžou kapat z toho jazyku.
6: Zimní pejsci nemají rádi horko, proto tak potí s tím jazykem.
1: Proč lidé nevyplazují jazyk, když jim je horko a pejsek ano?
7: Protože lidi to vydrčí.
8: Koupou se v bazénu.
1: Pejsek se nemůže vykoupat v bazénu?
8: Nemůže, protože nemá rád mokro.
9: Může.
10: Pejsci se můžou koupat jen z rybníku, protože v bazénu by pak mohly být ty chlupy a ty chlupy by pak byly na těch lidích a ty lidi by pak měli nějakou nemoc a nějaký lidi mají na ně alergii. Makovičky.

0: informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Česká policie má novou speciální jednotku, hlídá bezpečnost letiště Václava Havla. Dobronínský fotbalový klub hledá nové hráče. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Očekáváme spíše jasné nebe, v druhé části dnes možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
3: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
4: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
3: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
5: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
3: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Nové hráče hledá fotbalový klub TJ Jiskra Dobronín. Kvůli dlouhodobému nedostatku fotbalistů musel v posledních 5 letech dobrovolně 3x sestoupit do nižší soutěže, i když po sportovní stránce se vždy zachránil. Situaci navíc komplikuje i absence dorosteneckého týmu. Mladí hráči proto odcházejí do okolních klubů. Starší členové mužstva nemají dostatek času, popisuje hráč týmu Roman Chvátal.
6: To začalo opadat až tady, co se týče dospělý soutěže, si myslím. A je to posledních tak tři roky. Nám hodně lidí odešlo s tím, že už nechcou, že už mají rodiny, děti a takhle. Takže teďka scháníme mladý lidi, no.
1: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
7: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Český reprezentant Pavel Šulc dnes nenastoupí v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Přesto zůstává žádaným hráčem na přestupovém trhu. Trenér Fonseca po příletu do Česka nevyloučil ani Šulcův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem anglický klub Leeds United z Premier League.
2: Počasí.
1: Teploměr v Havlíčkově Brodě nebo Moravských Budějovicích ukazuje 18 stupňů, ve Velkém Meziříčí 17. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky, a to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dosáhnou 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nemáme hlášené žádné nehody v našem kraji, dálnice D1 je taktéž plynulá.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Šestá hodina, čtvrtá minuta, přejeme vám krásné letní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Uděláme si to ráno i pohádkové, Kdo z rodiny herce Jána Jaculiaka se účastnil natáčení Zlatovlásky? Prozradí to už za chvíli, chystá se totiž do dnešního pořadu Alex a host.

0: To byl Valdemar Matuška v 6.10 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Dnešním hostem Alex Minářové bude po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina herec Ján Jaskuliak. Dozvíte se i to, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky.
2: Byl se mnou na tom hrade Sovinec, byli jsme tam týždeň, stretol se s kaskadérmi, byl na koňoch, šermoval, zobral jsem ho medzi tu filmárskou prostě tlupu lidí, takže tak nasával to prostředí, mal na sebe rytierský taký kostým, samozřejmě len ohraničený pre něho. Držal meč, viděl natáčení príchodu koní, viděl všetko, ako sa na tej lúke odohráva. Čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, ano? Tak, že to natáčení, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke pre deti, myslím drsným, tak to nezvládol.
0: Celý rozhovor s Jánem Jaskuliakem si môžete poslechnúť dnes po 13. hodine.

0: To byl norský zpěvák Espen Lind ve 7:15 tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Na Pelhřimovsku platí nové jízdní řády pro autobusy. Jak změnu zvládli cestující i řidiči, to uslyšíte už za okamžik v reportáži Františka Jirků.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 4. srpna, dnes bude slunečno, později se na Vysočině mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky, a to spíš v západní polovině kraje. Odpolední teploty budou dosahovat 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Proč je dovolená z pohledu psychiky tak důležitá a co se děje s naším mozkem, když si opravdu odpočineme? Nejenom o tom si budeme povídat v úterním dobrém dopoledni. Hostem našeho vysílání bude psychiatr Miroslav Skačány.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: V Pelhřimovsku začaly platit nové autobusové jízdní řády. Souvisí se změnou dopravce. První pracovní den se obešel bez větších problémů, i když někteří cestující dorazili do své destinace později, než chtěli.
1: Co jsme jeli vlastně jakoby od Lukavce, jo, tak je tam nesmyslný časy. Jak se tam teďka jede ty bobíšky, tak máme skoro 25 minut zpoždění, jo.
2: Paní Dana jezdí pracovat do Pelhřimova. Své zkušenosti přišla říct i k informačnímu stánku.
1: Teď se zajízdí do Přáslavic, kam se nejezdilo, a protože se pod Útěchovičkama dělá most, tak se teď zajíždí až do těch Útěchoviček. Tam dřív jezdil jiný autobus, tomu to sebrali. Prostě nesmyslně se vracíme pořád a je tam nějakých 12 minut na to, aby jsme najeli, já nevím, 50 kilometrů, to je nesmysl. No,
3: takže... Ale to bude tím výlukovým jízdním řádem. No.
2: U informačních stánků, které první pracovní den platnosti nových jízdních řádů stály před hlavním vchodem do haly autobusového nádraží v Pelhřimově, se chvílemi shromažďovali lidé, kteří se přišli ptát, kdy jim jede jejich spoj.
4: Teď jede teda jináč, 35, že jo?
5: 12.13 můžete využít ještě vlak.
2: A pro poslední pokyny, jak odbavovat cestující, si sem chodili i řidiči, kteří jezdí novou linku Pelhřimov Praha, která je zařazená i do systému pražské integrované dopravy.
6: Kombinace, co chci, z Pelhřimova na Rostylu 13 pásem, z Pelhřimova s metrem 14 pásem.
7: Jdu volat dispečerovi, že mám horečku, ať mě vystřídá.
2: Usmívá se Petr, který i společně s kolegou Josefem přišel pro poslední informace.
7: Naučit se ty pásma, no, to bude to nejtěžší.
2: Vy už to nejel, Domane?
8: Ne, já jsem na zácvik jdu. Koukám teď na to prvně. Žmile se usmívám, doufám, že mi to vydrží do konce pracovní doby.
2: Ve všední den jezdí nová linka z Pelhřimova do Prahy 14krát denně. Cestou zastavuje například v Červené Řečici nebo Lokti. František Jirků, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Václav Neckář, teď už Tomáš Kolátor a krátké zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nové elektronické tržiště připravuje kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky. Platformu hejtmanství spustí nejpozději 1. září. Hladiny některých řek v Pardubickém kraji výrazně klesly. Podle údajů povodí Labe jsou průtoky kvůli suchu na řadě míst podprůměrné a dosahují maximálně poloviny obvyklých hodnot. Platí to hlavně pro Divokou a Tichou Orlici, Chrudimku a Doubravu. Část českých e-shopů v době veder pozastavuje odesílání zásilek do výdejních boxů. Zboží teď nedostanou například někteří zákazníci obchodů s čokoládou nebo léčivy. Důvodem jsou až 50-stupňové teploty uvnitř boxů. Odeslané zboží by se v takových podmínkách mohlo znehodnotit. Čekací doba se tak může prodloužit i o několik dní. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. K žalobě 25 států se zatím Trumpova administrativa nevyjádřila. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. A teď přidáme ještě počasí, v Jihlavě je 15 stupňů, v Dukovanech 21 a Košetice hlásí 22. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nemáme hlášené žádné nehody. Ve Žďáru nad Sázavou nezapomeňte na uzavírku ulice Jihlavská. Opravy povrchu tam potrvají až do 2. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6:33 je před námi další tropický den. Máte nějaký tip, jakým způsobem se ochladit? Dostanete se ke slovu už za chvíli v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď zpívá Michal Hrůza. Dobrý den.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: To byli Rangers, zvedněte kotvy v 6.39 v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes na Vysočině naměříme 35 až 38 stupňů Celsia. Chtělo by to se osvěžit.
1: Léto na Vysočině.
0: Já bych si třeba dal meloun nebo zmrzlinu. A co vy, jak se ochladíte? Na to se v ulicích Jihlavy ptá redaktorka Julie Kavková.
2: Jak zvládáte tohle počasí, ty vedra?
3: Myslím si, že mě to problémy nedělá.
4: Současný počasí s malými dětmi je hrozný. Nedá se, musíme být doma. Nebo takhle dopoledne, odpoledne se to vůbec nedá.
5: Dobře, mně se to líbí. Je léto, tak má být teplo.
6: No, moc ne. Teď jsem spocený, jsem tady ve stínu a jsem spocený.
7: Zatím s toho dívám, patří to k létu prostě, no.
8: Lepší zima.
9: Nemám ráda teplo, tohleto vedro mi nedělá dobře. Když jsem byla mladší, tak to bylo lepší, ale teď už ne.
2: A pomáháte si nějak, máte třeba nějaký vychytávky, jak to líp zvládat?
4: Líp zvládat, vlhčený ubrousky, nebo takový ty ubrousky do vody a hodně pít.
7: Je tady hlavně teďka v Jihlavě, takže tady rozprašuju i na těch náměstích, takže tak, takže v pohodě.
9: Ručník na sebe, teď chodíme dopoledne akorát ven a pak zalezu odpoledne, už nevylezu.
3: Jsme byli dvakrát na Polance v Třebíči, tam jsme se pěkně vykoupali, je to tam nádherný, pohodový.
0: Věřím. A co vy, chystáte se dnes k vodě?
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Za 4 minuty bude 6:45, dáme si aktuální předpověď počasí.

0: Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: O předpověď počasí se teď na Českém rozhlasu Vysočina postará meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak pojďme si říct, jaké už teď máme teploty v kraji Vysočina.
2: Teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 17 a 20 stupni Celsia, byť v těch vyšších polohách tam můžou být trošku vyšší a ráno je to většinou jasné, případně skoro jasné.
0: Je a bude teplo.
2: Ano, je a bude teplo. Ty dnešní maximální teploty mezi 35 a 38 stupni Celsia a mělo být skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer se pak přechodně může zvětšit oblačnost a také se na té zvětšené oblačnosti mohou objevit lokální přehánky, případně bouřky, a to spíše v západní nebo severní polovině kraje, a vítr by měl vát slabý během dne ve východní polovině kraje i mírný jihovýchodní až jižní.
0: Jaké jsou vyhlídky na zítřek?
2: A zítřek už v noci vlastně, nebo noc měla být jasná nebo skoro jasná, večer ještě možná nějaká ta svědčená oblačnost. Zítřejší ranní teploty 22 až 19 stupňů, v údolích lokálně i kolem 17, a potom zítřek v první části dne jasný až polojasný. Odpoledne a večer spíše zase větší oblačnost, s ní se pak mohou vyskytovat také lokální přehánky a bouřky. Ty mohou být i silné. Zítřejší maximální teploty 34 až 37 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Moc děkujeme a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Pěkný den i vám. Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Minulý týden jsem se potkal s kamarádem, jo? Tak jsme si povídali, co rodina. Pak jsem se zeptal na manželku a on říká, jo, manželka, jo, no tak ta miluje kulturu, čoveče. Ona ráno mi udělá cirkus, víš, přes den hraje divadlo a večer, jo, tak to dělá herečku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Nová linka Pelhřimu v Praha je součástí pražské integrované dopravy. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Očekáváme spíše jasné nebe, v druhé části dnes možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Pelhřimova do Prahy jezdí nová přímá autobusová linka. Ve všední dny jezdí 14krát denně. Kromě vysočinského systému VDV je začleněná také do pražské integrované dopravy. Výhody pro cestující vysvětluje Jan Starec, vedoucí marketingu IDSK.
4: Tady Pelhřimov jsme v 11. pásmu vnějším PIDu, ale můžu to kombinovat, pokud jezdím na Rostyly nebo až někam do vnitřní Prahy, tak vlastně si můžu koupit předplatný pro Prahu a dokupuju si sem těch 11 pásem. A když to budu mít třeba ve čtvrtletním kuponu, tak je to výrazně levnější, než kdybych si kupoval vlastně jednorázové jízdenky.
3: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Chen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
5: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
3: Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžkopřístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
6: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Giron na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
3: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rahimovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po porážce s Američankou Tausendovou.
1: Počasí.
3: V Humpolci je 21 stupňů, Vatín hlásí 18. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky, a to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na hlavním tahu mezi Pelhřimovem a Obrataní se pohybuje vozidlo údržby. Počítejte s tím a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 7 hodina 4 minuta, přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Chcete už takhle brzy ušetřit skoro 1600 korun? Je to možné, protože jedna vstupenka na Žďárský horácký žbánek stojí 790, když to vynásobíte, dostanete se na 1580 korun a právě takovou hodnotu mají dvě vstupenky na horácký žbánek, který se ve Žďáře na Sázovou uskuteční už tuto sobotu 8.8. snadno zapamatovatelné datum. Kdo tam zahraje? Aneta Langerová, Plavci nebo třeba skupina Lucie, tak pokud je chcete vidět zdarma ještě s někým, máte jedinečnou možnost. Stačí si počkat na Lucii a dnešní ranní výherní písničku na Šrouby do hlavy. Jakmile Šrouby do hlavy uslyšíte, voláte 22 155 49 99. Mám tu Lucii pustit už teď? Nevíte, kde máte telefon? Tak ten telefon v klidu najděte a pustíme si až za chvíli.
7: Dobré ráno

0: To byla Jitka Zelenková písnička, kdy se narodíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 11 minut. Pokud to máte rádi seriál Komisař Mulén, tak tento seriál v podstatě dnes slaví. Co? Nejenom to prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantastické. Přátelé, fantastický závěr.
2: Express Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Českého rozhlasu Vysočina přejeme krásné 4. srpnové ráno.
1: Počasí.
0: Co se týká dnešního počasí, tak někteří lidé budou cítit dříve, než budou vidět. To berte s nadsázkou, potíme se všichni v tomto tropickém počasí. Na Vysočině dnes bude slunečno, později se ale mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky, a to spíše v západní polovině kraje. Odpolední teploty budou na Vysočině dnes dosahovat nějakých 35 až 38 stupňů Celsia. Teď už Lucie, Daniela, Marie. Abyste tomu rozuměli, skupina Lucie ještě s Davidem Kolarem kdysi naspívala písničku s názvem Daniela. Má i písničku Marie. Marie, jsi jako vítřík do ticha. To už ale s Viktorem Dykem. Já se cítím jak stroj hodin, který netíká. Skupina Lucie bude vystupovat na Horáckém žbánku ve Žáře nad Sázavou už tuto sobotu. Čekáme na dnešní ranní výherní písničku, a to je skladba Šrouby do hlavy. Možná ji stihneme ještě před 7:30, možná až po 7:30, tak nás laďte, třeba vyhrajete vy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Proč je dovolená z pohledu psychiky tak důležitá a co se děje s naším mozkem, když si opravdu odpočineme? Nejenom o tom si budeme povídat v úterním dobrém dopoledni. Hostem našeho vysílání bude psychiatr Miroslav Skačány.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haukvicova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na festival Horácký žbánek do Žďáru nad Sázavou. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: To byla skupina Lucie a dnešní ranní výherní písnička ohledně dvou vstupenek na Horácký Džbánek do Žďáru nad Sázavou. Ze Žďáru nad Sázavou volá pan Václav, přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vašku, už jste někdy byl na Horáckém Džbánku?
1: Ano, byl jsem tam, jezdím tam pravidelně skoro.
0: A vždycky jste platil?
1: No, většinou jsem platil, jasně.
0: Ale letos platit nebudete, protože jste první na telefonu, takže od nás získáváte dvě vstupenky zcela zdarma. Takže jste ušetřil takhle po ránu skoro 1600, to jde, ne?
1: Děkuju vám.
0: Nemáte vůbec zač, takže v sobotu si užijete na Žďárském zámku Lucii, taky plavce, bude tam Aneta Langerová, spousta
1: Langerová další. Tam bude, ano.
0: Na koho se nejvíc těšíte?
1: Dobře, tak jo, děkuju vám, děším se na to.
0: No, tak... Těšte se, to je podstatné. Já vám blahopřeju a zítra ráno budeme hrát o další dvě vstupenky. Jaká bude zítřejší výherní písnička, to vám prozradím. Ale až zítra. Tak laďte Český rozhlas Vysočina. A zítra třeba vyhrajete vy.
2: Léto na Vysočině.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím pivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat? Něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Do studia Českého rozhlasu Vysočina přichází Tomáš Kulátor, takže nás čekají krátké zprávy a po nich si pustíme Petra Kotvalda a Gejzír.
7: Je 7:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
7: V menším počtu volebních místností, než bývali zvyklí, budou letos hlasovat obyvatelé Žirovnice. Radnice se rozhodla zrušit samostatné okrsky v místních částech Straná, Štítné a Vlčetín. Jejich území nově začlenila do dvou okrsků přímo v Žirovnici. Zdůvodnila to klesajícím počtem voličů a efektivnější organizací voleb. A zároveň končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. Na teploměru v Třebíči svítí 18 stupňů, v Černovicích rtuť ukazuje 21. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Dálnice D1 je plynulá a bez nehod. Větší nové komplikace nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
6: Dívám se na hodiny, máme 7:33.

0: To byla skupina Olympic, pták Rosomák, 7:45. Za chvíli holky budou zpívat o tom, co prožíváme, o letním ránu. A taky nás čeká Věra Martinová s písničkou Harlekín. Teď vám ale Martin Písařík prozradí, kde u nás najdeme nejvyšší vodopád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Za několik sekund bude 7:45, je úterý, je 4. srpna, předpokládám, že své pejsky už jste po ránu vyvenčili. Ven s nimi chodit v průběhu dne, to je o život, pálí je tlapky. Proč vůbec psy vyplazují jazyk? Na to za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina odpoví naše makovičky.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, na Vysočině se později mohou odpoledne objevit lokální přehánky nebo bouřky, a to spíš v západní polovině Vysočiny. Teploty budou dosahovat 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byly holky na Českém rozhlasu Vysočina. Běžte se podívat, jestli má váš pejsek dostatek vody. Po případě mu ji vyměňte, protože pít vodu musíme nejenom na lidé, ale samozřejmě i zvířátka. I jim je hic.
1: Makovičky. Proč pes vyplazuje jazyk?
2: Protože mu je vedro.
3: Protože se něco olíza.
4: A můžou se potom spotit, teda neumí.
5: Dokonce aj ty sliny můžou kapat z toho jazyku.
6: Zimní pejsci nemají rádi horko, proto tak potí s tím jazykem.
1: Proč lidé nevyplazují jazyk, když jim je horko a pejsek ano?
7: Protože lidi to vydrčí.
8: Koupou se v bazénu.
1: Pejsek se nemůže vykoupat v bazénu.
9: Nemůže, protože nemá rád mokro.
10: Může.
11: Pejsci se můžou koupat jen z rybníku, protože v bazénu by pak mohly být ty chlupy a ty chlupy by pak byly na těch lidích a ty lidi by pak měli nějakou nemoc a nějaký lidi mají na ně alergii. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. Dobronínský fotbalový klub hledá nové hráče. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Očekáváme spíše jasné nebe v druhé části dne s možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla. Popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
3: Nové hráče hledá fotbalový klub TJ Jiskra Dobronín. Kvůli dlouhodobému nedostatku fotbalistů musel v posledních 5 letech dobrovolně 3x sestoupit do nižší soutěže, i když po sportovní stránce se vždy zachránil. Situaci navíc komplikuje i absence dorosteneckého týmu. Mladí hráči proto odchází do okolních klubů. Starší členové mužstva nemají dostatek času, popisuje hráč týmu Roman Chvátal.
5: To začalo opadat až tady, co se týče dospělý soutěže, si myslím. A je to posledních tak 3 roky. Nám hodně lidí odešlo s tím, že už nechcou, že už mají rodiny, děti a takhle, takže teďka scháníme mladý lidi, no.
3: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
6: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí. Dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl taky sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily 1 člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili.
2: Sport.
3: Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním 3. předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin. Odveta se bude hrát za týden ve Francii. S Lyonem do Prahy nepřiletěl český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Trenér Fonseca nevyloučil Schulzův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Schulze zájem anglický klub Leeds United z Premier League.
2: počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Hubenově mají 19 stupňů, v Počátkách 20. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ve Žďáru nad Sázavou počítejte s omezením, Jihlavská ulice je tam uzavřená a práce na její opravě potrvají až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tady 8:04, když to otočíme, vyjde nám 4.8, tedy dnešní datum. Přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Na Pelhřimovsku a Humpolecku platí nové jízdní řády. Jaké další změny se chystají ve veřejné dopravě v kraji Vysočina? Na to se po 8:45 zeptáme náměstka hejtmana pana Vladimíra Novotného ze SocDem.

To byl Michal Tučný v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Písničku Cesty toulaví dospíval 8:55. Dva dny plné divadla, hudby, smíchu a zážitků na jednom z nejkrásnějších míst v okolí na vás čekají už o tomto víkendu. Mimofest je za dveřmi, uskuteční se tento pátek a sobotu na hradě v Letči nad Sázavou. Přijďte si užít pohodovou letní atmosféru. Objevte program pro malé i velké a vytvořte si krásné vzpomínky na toto léto. Vezměte rodinu, přátelé, nebo přijďte sami a zkrátka se těší na každého z vás. Ostatně program v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zítra ráno touto dobou přiblíží jeden z organizátorů, Tomáš Doležal.

0: nás písničku skupiny Mirai Vedle tebe usínám, nebo písničku Jinou větou Leška Semelky, a to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je před námi 4. srpnový den, bude slunečný, později odpoledne se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Hlášeny jsou spíš na západní polovinu kraje, odpolední teploty pak dosáhnou 35 až 38 stupňů Celsia, takže pokud to jen půjde, naberte směr koupaliště.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: elektronické jízdné nebo větší integrace krajské dopravy se systémy MHD v okresních městech. Tady u nás na Vysočině. Právě takto by se měla rozvíjet veřejná doprava na Vysočině v nadcházejících měsících. Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi náměstek hejtmana pan Vladimír Novotný ze SocDem. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Pane náměstku, tak nám řekněte, čeho se cestující dočkají dříve. Elektronického odbavení v autobusech nebo větší integrace s městskou hromadnou dopravou?
1: A my se budeme snažit, abychom elektronického odbavení cestujících dosáhli do konce roku, do konce tohoto roku. Hmm. Po komunálních volbách začneme jednat s dalšími městy o integraci. Má to vlastně i takovou svou posloupnou logiku, aby se ta další města, která se chtějí integrovat, tak už dostali do toho cílového systému.
0: Hmm. Jak bude to elektronické odbavení probíhat, vypadat?
1: Cestující si bude moct koupit jízdenky mobilní aplikaci VDV. Zatím to po dohodě s Českými dráhami vlastně umožňuje jen aplikace Můj vlak.
0: Ano.
1: Kromě jednotlivých jízdenek budou mobilu k dispozici 7-denní, 30-denní a 90-denní jízdenky. Zní to sice jednoduše, ale je zatím opravdu komplikovaná práce a instalace seznamu předplatných jízdenek do všech typů odbavovacích zařízení u všech různých dopravců, které máme, rozdělení tržeb, zároveň musí ten systém být kompatibilní se systémy sousedních krajů, protože naše autobusy zajíždí ke kolegům do Prahy, Brna, Pardubic nebo třeba do jižních Čech, takže prostě není to jenom jednoduchý e-shop, jako když si kupujeme vstupenku do kina.
0: Hmm. VDV je v současné době integrovaná s městskou dopravou v Jihlavě a v Třebíči. Když to zjednoduším, lidem stačí jedna jízdenka na cestu do města a po městě. Kdy se dočkají lidé i ve zbylých okresních městech na Vysočině?
1: Je to tak, jak to říkáte, vlastně jedna jízdenka nabízí cestu od dveří ke dveřím, tedy vlastně jako od nejbližší zastávky k bydlišti do nejbližší zastávky k cíli cesty.
0: Hmm.
1: My v této chvíli jednáme s Pelhřimovem, Žďára, Havlíčkův Brod zatím neměli zájem a vzhledem ke komunálním volbám to ani v této chvíli není na stole, ale určitě to bude téma po volbách, protože podle našeho názoru jde o zlepšení cestování pro občany, kteří chtějí třeba cestovat z Havlíčkova Brodu do Jihlavy nebo ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě. A když bych měl mluvit o mimookresních městech, tak nejdále jsme v této chvíli v jednání s Bystřicí nad Perštejnem, která vlastně sama projevila integraci zájem.
0: A jaký důvod třeba uvedli ve Žďáře nad Sázavou, proč nechtějí?
1: Zatím se jim nezdálo, že by to bylo kompatibilní s jejich systémy, zdá se jim to komplikované. Tak uvidíme, my je chceme přesvědčit, že právě zavedením elektronického odbavení cestujících tohle všechno odpadne a bude to jednodušší a bude to kompatibilní se systémy Zdaru, protože Zdar vlastně jezdí i pro kraj Vysočina určitou část našeho kraje.
0: Jak daleko je vůbec výběr nových dopravců pro vlakovou dopravu na Vysočině? Kde by měli začít jezdit?
1: Ta výběrová řízení jsou v této chvíli v běhu. U těch elektrických vlaků budeme znát nabídky někdy v září. U všech těch vlaků výběru vlastně by mělo jít do konce tohoto roku. Motorové vlaky by měly začít jezdit v roce 2029 a ty nové elektrické v roce 2031. Vlastně i na těch datech, na těch letech je vidět, že ten proces je opravdu dlouhý a není jednoduchý.
0: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem. Děkuju za rozhovor a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Já také přeji hezký den. Mějte se moc hezky.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je tady 4. srpen roku 2026. Tomáš Kolátor má zprávy. Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Nové elektronické tržiště připravuje kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky. Platformu hejtmanství spustí nejpozději 1. září. Hladiny některých řek v Pardubickém kraji výrazně klesly. Podle údajů povodí Labe jsou průtoky kvůli suchu na řadě míst podprůměrné a dosahují maximálně poloviny obvyklých hodnot. Platí to hlavně pro divokou a tichou Orlici, Chrudimku a Doubravu. Část českých e-shopů v době veder pozastavuje odesílání zásilek do výdejních boxů. Zboží teď nedostanou například někteří zákazníci obchodů s čokoládou nebo léčivy. Důvodem jsou až 50-stupňové teploty uvnitř boxů. Odeslané zboží by se v takových podmínkách mohlo znehodnotit. Čekací doba se tak může prodloužit i o několik dní. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. K žalobě 25 států se zatím Trumpova administrativa nevyjádřila. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve 2. třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. A přidáme k tomu ještě počasí, v Pelařimově a Dukovanech je 26 stupňů, v Novém Rychnově 23. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo i bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 162. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno je uzavřen pravý jízdní pruh. Silničáři tam opravují výjezd na Velké Meziříčí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vtip o bombě nebo útoku se na letišti nevyplatí. I při takovéto situaci jsou do několika minut připraveni zasáhnout policisté z nové speciální jednotky, která začala působit na pražském letišti. Podobné týmy jsou už jenom v jaderných elektrárnách. Reportáž o této nové speciální jednotce na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte už za malou chvíli.

0: Helenka Filipová, také Karel Zich a Mosty. Helenka Filipová v letech minulých několikrát koncertovala na prázdninách v Telči. Letos si v programu nevidím, ale i taky letošní program samozřejmě velmi zajímavý. Pokud jste blízko Telče nebo se tam chcete někdy zajít podívat, můžete třeba dnes. Dnes na vás čekají na nádvoří zámku od 7:30 koncerty Kluka z Huchsovky a také koncert skupiny Marien. Mimochodem na scéně u Lodiček je pro vás taky připraven program. Dnes tam bude hrát a zpívat Lucie Kotrbová a tak se můžete těšit třeba už zítra na Kudlu z Brna. Je to jenom na vás, co si vyberete. Celý program najdete na www.prázdninyvtelči.cz.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

Mister Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Skupina Hop Trop, Tři kříže, za chvíli Hana Zagorová, tak to jsem já, anebo Petr Muk a sny zůstanou. Přejeme vám všem krásné úterní ráno v 8 hodin 40 minut. Tady je Český rozhlas Vysočina. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující mohou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. Někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. Připravení jsou i na nejhorší, na bombový a teroristický útok nebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech. Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou České policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Letní písnička Coco Jumbo od skupiny Mr. President. V letním rytmu budeme pokračovat.
1: Počasí.
0: A to s meteoroložkou Vítkou Kučerovou. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak nám pojďte naložit ty dnešní teploty.
2: Ty dnešní teploty vypadá to, já jsem ještě trošičku asi přitopila oproti původním předpokladům asi o stupeň, no 36 až 39 stupňů spíš než těch původních 35 až 38, no už je to snad úplně jedno tady při těch vysokých teplotách, jestli tam je stupeň plus nebo minus.
0: Asi tak.
2: A na obloze málo oblačnosti, teď spíš žádná, nad Vysočinou postupně přes den nějaká oblačnost může přibývat, takže hlavně v západní polovině kraje může být i třeba až oblačno, jinak nějaké skoro jasno, polojasno na zbytku území kraje. No a spolu s tou odpolední oblačností zase se to týká hlavně západní, možná i severní části kraje, se mohou objevit ne s úplně velkou pravděpodobností, ale mohou nějaké přehánky nebo nějaká spíš přehánka nebo bouřka. Mohly by být takové krátké, i když srážkově i třeba vydatné případná bouřka, ale pravděpodobnost moc velká není. No a vítr přes den bude foukat hlavně ve východní polovině kraje mírně.

0: každopádně osvěží, pokud přijdou. Jaké jsou vyhlídky na čtvrtek a na pátek? Bude tam nějaká změna?
1: Změna by měla být ve čtvrtek už teploty nižší, zase o něco 31 až 34 stupňů, sever západ kraje dokonce méně kolem 29-30 a tam už těch srážek ve čtvrtek může zase dále přibývat. V podstatě se přes nás bude přesouvat takové zvlněné frontální rozhraní, které už zítra bude způsobovat ty srážky, potom ve čtvrtek znovu a potom to vypadá, že během pátku nebo noci na pátek a pátečního počátečního nebo té první části dnes se ta fronta už asi přesune dál na západ a za ní se přechodně ochladí.
0: Předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a přeju hezké úterý, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Jak jste slyšeli, na Vysočině dnes naměříme až 38 stupňů Celsia, tak pijte vodu, doplňujte minerály, vynechejte alkohol, používejte ochranné krémy s faktorem, noste pokrývku hlavy. Zkrátka opatrujte se, užijte si den. Louší se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pak jsem se zeptal na manželku a on říká, jo, manželka, jo, no tak ta miluje kulturu, čoveče. Ona ráno mi udělá cirkus, víš, přes den hraje divadlo a večer, jo, tak to dělá herečku.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidem v Žirovnici na Pelhřimovsku ubude volebních místností. Auto se na slunci rozpálí velmi rychle. Děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami, upozorňují záchranáři. V americkém Washingtonu zatkli muže podezřelého ze založení rozsáhlého požáru. Před plameny už museli utéct 10 000 lidí. Očekáváme spíše jasné nebe, v druhé části dnes možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina vám přináší Tomáš Kolátor. V menším počtu volebních místností, než bývali zvyklí, budou letos hlasovat obyvatelé Žirovnice. Radnice se rozhodla zrušit samostatné okrsky v místních částech Strana, Štítné a Velčetín. Jejich území nově začlenila do dvou okrsků přímo v Žirovnici. Zdůvodnila to klesajícím počtem voličů a efektivnější organizací voleb.
2: Tři zmíněné místní části jsou vzdušnou čarou od Žirovnice vzdálené 2 až 3,5 kilometru. Radnice proto slibuje, že v den voleb zajistí dopravu do místností. Lidé, kteří se hůříbou, pak mohou požádat i o hlasování do mobilní urny, kterou jim pracovníci města přivezou domů. Počet okrsků letos snížila také například krajská Jihlava. Komunální volby se konají 9. a 10. října. V Žirovnici se bude volit i do Senátu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali sami v autech. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
4: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
5: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
4: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
5: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí. Následně k smrti.
4: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Úřady v americkém státu Washington zatkli 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnaly z domovů na 64 000 lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných. Zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy. Podle americké národní meteorologické služby kvůli suchu a silnému větru je v oblasti dál extrémní riziko vzniku požáru. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné ve 20 hodin přivítají v úvodním utkání francouzský Olympique Lyon. A moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Evropský šampionát potrvá až do neděle. Dnes žádný z Čechů nenastoupí.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 23 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 25. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky, a to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Třebíče, dávejte pozor, v ulici Hrotovická při výjezdu na Kožichovice stala se tam nehoda 2 aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné úterní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. I dneska nás čeká pořádné teplíčko, tak nezapomínejte na pitný režim. Doufám, že dneska budou padat jenom teplotní rekordy, nikoli my, právě těm domdlob díky vysokým teplotám. Tak se hlavně opatrujte, myslete na svoje zdraví a jak jsem říkala, chlaďte se a hlavně pijte něco dobrého, osvěžujícího. K tomu všemu přidáme Dobroty Dáši Kubíkové, protože až se zima zeptá, co jsme dělali v létě, tak můžeme s klidem a s úsměvem říct, že jsme vyráběli malinovou šťávu. Recept na ní nám dá Dáša Kubíková už za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Ještě stále rostou, máme to ověřeno, jen se musí kousek dál do lesa, kde není úporné sucho a malina se tam daří, aby jejich šťavnaté bobule dozrály. Z malin se dá udělat šťáva, která nám vydrží až do příštích prázdnin a my si na ně dáme právě teď recept.
2: Domácí malinová šťáva je naprosto skvělá, protože když si ji vyrobíme sami, není v ní naprosto nic jiného než maliny a cukr. Na tuto voňavou dobrotu budeme sice potřebovat trochu času a práce, ale výsledek pak ocení úplně každý. S receptem se mi svěřila kolegyně Irena Šarounová.
3: Recept na malinovku je rodinný poklad po babičce Růžence. Nejlepší a nejvoňavější jsou samozřejmě lesní maliny. Základ: nasbírat maliny hodně a můžeme už při sbírání do těch kyblíčků maliny zmáčknout, aby se jich tam víc vešlo, protože mačkat budeme potom i do sklenice na kvašení. My používáme takové ty velké 4-5 litrové od okurek. V té sklenici je potřeba rukou maliny rozmačkat, aby pustily co nejvíc šťávy a naplnit do 3/4, aby nahoře bylo trochu místa, protože jak začnou kvasit, tak se to celé zvedne. Hrdlo té sklenice je potřeba zakrýt plátínkem, upevnit gumičkou, postavit na okno, na sluníčko a počkat. Když jsou maliny zkvašené, tak je předsedíme přes plátínko. Máme 100% malinovou šťávu a teď kolik litrů je malinové šťávy, tolik kilogramů krystalového cukru. Zahřeje se to, ale pozor, nevařit. Zahřejeme jenom proto, aby se rozpustil cukr a můžeme lít do lahví. Čisté lahve vždycky dávám do trouby nahřát, protože šťávu už potom nebudeme nějak sterilizovat. Zavíčkujeme. Babička tou šťávou sladila svůj bylinkový čaj. Dobrá je třeba i jen tak nalitá na nějakém dezertu.
2: Já už nemám co dodat, jen to, že šťáva určitě vydrží celý rok, tak si ji užijme, ať nám chutná a na zdraví.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Zase nám je horko a ještě nám bude horko. Teploty i dnes vystoupají nad 35 stupňů a meteorologové varují před extrémním počasím. Jak tyhle vysoké teploty zvládají lidé ve městě, to se dozvíme už za pár minut v naší anketě. Teď se dáme ale i Ranger.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Vysočině.
1: Letos je opravdu to léto a tropické počasí užíváme plnými doušky. V Česku panují velká horka, no a na Vysočině tomu není rozhodně jinak. Jak lidé v Jihlavě zvládají tohle počasí a jak se před ním chrání? To v ulicích Jihlavy zjišťovala naše redaktorka Julie Kavková.
2: Jak zvládáte tohle počasí, ty vedra?
3: Myslím si, že mě to problémy nedělá.
4: Současný počasí s malými dětmi je hrozný. Nedá se, musíme být doma. Nebo takhle dopoledne, odpoledne se to vůbec nedá.
5: Dobře. Mně se to líbí. Je léto, tak má být teplo.
6: No, moc ne. Teď jsem spocenej. Jsem tady ve stínu a jsem spocenej.
7: Zatím s tou vám patří to k létu prostě, no.
8: Lepší je zima.
9: Nemám ráda teplo. Tohleto vedro mi nedělá dobře. Když jsem byla mladší, tak to bylo lepší, ale teď už ne.
2: A pomáháte si nějak? Máte třeba nějaký vychytávky, jak to líp zvládat?
4: Líp zvládat. Vlhčený ubrousky, nebo takový ty ubrousky do vody. A hodně pít.
7: Je tady hlavně teďka v hlavě, takže tady rozprašují na těch náměstích, takže tak, takže v pohodě.
9: Ručník na sebe. Teď chodíme dopoledne akorát ven a pak zalezu, odpoledne už nevylezu.
3: Jsme byli dvakrát na Polance v Třebíči, tam jsme se pěkně vykoupali, je to tam nádherný, pohodový.
1: No a ještě malá připomínka na závěr, největší horko bývá mezi 11. a 16. hodinou, takže pokud můžete, náročnější činnosti si nechte na ráno nebo naopak na večer. Venku dejte přednost třeba světlému a volnému oblečení z přírodních materiálů a nezapomeňte na pokrývky hlavy ani na opalovací krém, protože slunce dokáže překvapit třeba i při krátké cestě do práce nebo na nákup.
0: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
1: No a protože nás i dnes čekají tropy, tak se pojďme aspoň na chviličku v těch představách schladit. Pojďme vyplout do ledových vod severního Atlantiku s hudbou z filmu Titanic. Ano, dobře jste ji poznali. Zpěvačka Celine Dion právě teď pro vás. Hezký den.

0: nehledám, o tom zpíval Pavel Bobek přesně o 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Co o životě našich předků prozradilo první moderní sčítání lidu z roku 1869, to si pojďte poslechnout právě teď.
1: Bejvávalo.
2: O tom, že ještě před 1,5 stoletím u nás bylo nejvíc lidí zaměstnáno v zemědělství. Je čas žní, nejdůležitější to období rolnického roku. A tak si připomeňme tu skutečnost, že při sčítání lidu roku 1869 bylo zjištěno, že v Království českém pracuje nejvíc lidí, celkem 2 292 602 osob v zemědělství. To bylo tehdy 53%. K ním bychom ovšem museli v rámci objektivity připočíst i ty, kteří vlastně své povolání neměli. Prostě jenom doma vypomáhali, tedy manželky, syny a dcery, sedláků a podobně. Zkrátka hospodaření a zemědělství, to bylo zdaleka největší odvětví, k němuž se dlouhá léta žádné jiné ani nahony nepřibližovalo. Tehdy mělo u nás 430 tisíc hospodářů status samostatný, ale pozor, samostatným hospodářem byl stejně tak vesnický strejc s jedním políčkem, jako zástupce panstva s lesy a polnostmi přes půl dnešního okresu. A 866 tisíc lidí pracovalo jako stálí čeledíni a skoro 1 000 000 lidí jako nádeníci. Čeledín to měl lepší. On měl, dnes bychom řekli, stálý pracovní poměr. Nádeník byl člověk najatý k práci na den. Proto nádeník. Později to znamenalo i na pár dní, tedy dočasně. Třeba právě teď ožních na kosení obilí nebo vázání snopů. No a zítra o tom, jak vypadala kuchyně ve 14. a 15. století.
1: Bejvávalo.
0: Připomínám, že i dnes v 9 hodin 45 minut pokračuje zámecké léto. Ještě předtím se ale zaměříme na to, že horké dny dávají zabrat každému, ale lidé se srdečním onemocněním by měli být obzvláště opatrní. Víc nám o tom v pořadu Minuta pro zdraví řekne paní doktorka Irena Zimenová, tak si to rozhodně nenechte ujít. Teď ale společně vyrazíme na kratičkou návštěvu na Slovensko. Čeká nás totiž velice oblíbená kapela Elán, která přichází s písní Že mi je lúto. Dokáží prostě rozproudit koncertní atmosféru a jak se sluší a patří a během toho dokáží zahrát i písničku plnou emocí, kterou si teď užijeme. Tak hezké úterní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. To vám přeje Hela Dvořáková.

0: pro zdraví.
1: Proč varují lékaři v horkém počasí, aby na sebe dávali pozor lidé s nemocným srdcem?
2: Představme si to srdíčko, co za den vykoná práce. Každou vteřinu se naplní krví, zase ji vypudí a zas a znova. V letě, když se organismus musí vypořádat s horkem, se zvyšují nároky na srdíčko u každého. Při námaze ještě vzrůstá potřeba přečerpávání. A když má někdo tu srdíčko dlouhodobě nemocné, nemusí tu zátěž potom zvládnout. Proto se doporučuje v horku tu námahu omezit a námahou se pro nemocné v tuto chvíli stává i dojít nakoupit nebo pracovat na zahrádce. To by si měli nechat buď na ranní hodiny nebo podvečer, až se trochu ochladí.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí v Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkoobchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce.

0: Čár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni. Mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna, zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo v Třebíči. Kraj Vysočina spustí nové elektronické tržiště pro regionální potraviny. Španělská Ceuta měla podle marockého vládního činitele migrační vlnu předvídat. Očekáváme spíše jasné nebe, v druhé části dne s možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nové teplotní rekordy pro 3. srpen naměřili včera meteorologové na Vysočině. Zaznamenali je celkem na 9 měřících stanicích. Nejtepleji bylo v Třebíči, kde teploměry ukázaly 37,2 stupně Celsia. Překonané byly nejčastěji teploty z roku 2013. Horké počasí navíc v kraji vydrží i dnes, kdy teploty mohou vystoupat až na 38 stupňů. Nové elektronické tržiště připravuje kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky. Pokračuje hejtman kraje Martin Kukla z hnutí ANO.
2: My jsme takzvaný jenom zprostředkovatel, že oslovili jsme producenty, zemědělce, zda mají zájem a je to nabízeno našim příspěvkovým organizacím. Samozřejmě je to záměr i ministerstva, aby se spotřebovávaly ty produkty, výrobky, lokální potraviny v místě, aby jsme zkrátili ty dodavatelské řetězce.
0: Platformu tržiště kraje Vysočina chce hejtmanství spustit nejpozději 1. září. Úřady Maroka a španělské Ceuty se vzájemně obviňují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Ceuta měla situaci předpokládat. Šéf ceutské vlády Juan Vives předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho.
3: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Ceuta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Ceutě dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí. Dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila taky jedna žena v západoruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil do 2. kola turnaje Masters v Montrealu. Domácího Kanaďana Galarnoa porazil 2-0 na sety. 2. kolo čeká Kopřivu dnes večer našeho času. V českém derby nastoupí proti Jiřímu Lehečkovi. 2. kolo na turnaji v Torontu dnes čeká Sáru Bejlek a Kateřinu Siniakovou. Bejlek bude hrát proti Polce Švontekové a Siniaková proti Rikomovové z Uzbekistánu.
1: Počasí.
0: V Humpolci a Vatíně je 27 stupňů, v Moravských Budějovicích 28. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. A to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V nádražní ulici v Pelhřimově se srazila 2 nákladní auta, pokud možno ulici se vyhněte. Na dálnici D1 na 162. kilometru ve směru na Brno je pak dopravní omezení a uzavřen pravý jízdní pruh u sjezdu na Velkou Bíteš. Pokračuje jeden z řidičů.
4: A je tady asi tak 2-kilometrová kolona a je to asi tak na 6-7 minut, takže se to zatím okýžete nevyplatí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zůstaňte. Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne, máme 4 minuty po 10. hodině. Teploty rostou čím dál rychleji nahoru, aktuálně naměříme víc než 25 stupňů Celsia, tak připomínám, dodržujte pitný režim. My se vydáme za pár minut dnešním příběhu z Vysočiny na hřbitov, protože na hřbitovech je možné najít spoustu zajímavých lidských osudů. No a v dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme do Moravče na Pelhřimovsku. Její život a víru ovlivnil sám mistr Jan Hus. Poslechněte si to už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Legenda říká, že v oblasti Moravče na Pelhřimovsku kázal mistr Jan Hus. Jednomu z kalisků se tam dodnes říká Husova kazatelna. Není tak divu, že v obci stojí evangelický kostel a u nich hřbitov, který ukrývá spoustu lidských příběhů.
2: S historičkami Gabrielou Krejčovou Zavadilovou a Zuzanou Trnkovou stojím u brány hřbitova v Moravči.
3: Býval to evangelický hřbitov helvétského vyznání, byl tedy založen na konci 18. století. V současné době už je to vlastně hřbitov jako místní obecní.
2: Vy jste moravečský hřbitov prozkoumali skrz naskrz. Pojďme se po něm projít a začneme asi od těch nejstarších náhrobků.
3: Budeme tady k té skupině v ohrádce a je to hrob prvního evangelického faráře, byl to Maďar. Jan Salatnaj přišel v roce 1783, všichni synové byli kazatelé taky.
2: A tady stojí opřený o zeď náhrobek.
4: Podobně jako náhrobky rodiny Salatnaj je oboustranně popsaný.
2: To je zajímavé, to nevídáme.
4: Kombinuje se tam často souhrn nějakých základních údajů o tom zemřelém a potom nějaká báseň třeba nebo osobní vzkaz. Tento náhrobek patří Margaretě Schwarzkopf a jejímu malinkému synovi Ernestovi. Ona se vdala za panského hajného tady na nedalekém zámku.
2: Tam všechno je napsané.
3: To bylo matrice úmrtní.
4: Ale je tam věnování toho jejího manžela a tady ta Margareta měla dva syny a po porodu toho druhého zemřela. Na tom náhrobku se uvádí, že na zapálení v životě,
3: což jako předpokládám, že byla
2: omladnic.
3: No.
2: Pojďme k té praktické části, jak jste to zjišťovali, protože když se dívám, je tam znát, že tam nějaká písmenka a krásná písmenka tam jsou bývala. Možná bych přečetla to jméno dole, Schwarzkopf.
4: Jsou některé takové jednodušší postupy, pokud se to nedaří přečíst v běžném světle, tak se třeba ten nápis dá nasvítit ze strany, případně třeba namočit tu plochu někdy pomůže.
2: A nebo takové to přes papír přejíždět tuškou?
4: Jo, taky u některých. A my jsme sem přijeli v zimě, když nasněžilo a když jsme potřeli tu čelní stranu, tak se nám ten nápis vlastně ukázal tím sněhem zatřeným do těch písmen.
2: Přešli jsme k náhrobku, který je asi tady na celém hřbitově nejvýraznější. Je tady nějaký reliéf, rodina Vašků.
3: Pochází z Leskovic, velký statkáři. První teda zemřel Josef Vašku v roce 22, 3 měsíce po svatbě. Martin Vašku byl jeho otec, který teda zemřel v roce 38. A na tom ohromném statku zůstala maminka toho Josefa, která jako velmi stará paní byla zabita v roce 45 jednotkou SS, kdy se teda v Leskovicích na konci války odehrály ty tragické události. A to byla prostě paní 70letá a podle všeho byla zabita dost brutálním způsobem.
2: Je tady spousta lidských příběhů a je to historie toho místa.
3: Když se to dá do těch širších souvislostí, tak člověk zjistí, jak se žilo jinak. Třeba je náhrobek, kde je hodně mrtvých za sebou a člověk pak dohledá, že umřeli na tuberkulózu. To opravdu kosilo celé ty rodiny. Nevědělo se, jak to funguje a všichni to na sebe doma naprskali.
2: Z Moravče Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já ještě doplním, že Gabriela Krejčíková Zavadilová a Zuzana Trnková napsali o moravecském hřbitově knihu, ve které najdete spoustu dalších zajímavých příběhů.
0: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už o víkendu startuje nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Na hřištích ve městech i na vesnicích se znovu rozehrají zápasy plné emocí, radosti i zklamání. V našem vysílání vám po celý týden nabízíme netradiční pohled do zákulisí amatérského fotbalu na Vysočině. Dnes se vydáme do Dobronína, obce s téměř 2000 obyvateli, kde ale zájem o fotbal rok od roku slábne. Více za pár minut, teď Pečo Boys.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haukvicova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: V dobrém dopolední Jaromír Nohavica, máme 10 hodin 23 minut. Nezájem hráčů ubíjí fotbal v Dobrodíně na Jihlavsku. Od roku 2022 se klub už po třetí nechal dobrovolně přeřadit do nižší soutěže a teď už na tréninky chodí tak málo lidí, že ještě pár hodin před zápasem není jisté, jestli se podaří poskládat celou jedenáctku. Vypravíme se tam v dnešním dílu našeho seriálu věnovaném regionálnímu fotbalu. Jehož soutěže o víkendu zahájí novou sezónu. Někdejší účastník 6. ligy jí začne už 9. nejvyšší soutěži a reálně hrozí, že by mohla být poslední.
2: Dobře, hraj, hraj.
3: Tam.
4: No nic moc, teda. Už máš mě trénovaný.
3: Ne, čau.
4: Pane Hnátek, ne,
5: s trenérem dobroninských fotbalistů Radkem Chvátalem čekáme na hřišti, kam se pomalu schází hráči na první trénink před novou sezónou.
6: 5 let už se tady netrénuje.
5: Aha, takže vy ani netrénujete.
6: Ne, dneska je první trénink po x letech.
7: Máš toho lékárníka.
5: Dneska se vás sešlo, pokud dobře počítám, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm hráčů, to je výjimka.
8: To je výjimka, no.
5: Ale nějak ty hráče na zápas sehnat musíte?
6: To musíme, to jakoby píšeme i těm, co už nehrajou a žebráme, aby šli, prostě, aby nás bylo fakt třeba 11, 12. Na prd je to, že kluci turnusujou, prostě dělají cizině, takže 14 dní jsou, 14 dní třeba ne. Tak pak se to fakt těžko, horko. Prostě skládá i nás třeba 11.
9: Tréninky nemáme.
5: Za dobronínské fotbalisty hrají i tři synové trenéra, mezi nimi i Roman Chvátal. Jak dlouho hrajete?
10: Ježiš, no dlouho, já nějakých 15 let určitě. Prostě od malička jsme k tomu otcem vedený. Táta teď trenér, no. Loni ještě hrával, ale už si přiznal, že na to nemá. Tak mě to je taky nepříjemný, ale zároveň mě ten sport baví, že jo? Takže já jako na ten zápas rád jdu. Horší je, když víme, že nemáme ani náhradu. Že i kdyby se stal nějaký úraz, nedej bože, nebo něco, tak budeme dohrávat o to mín lidech. Kolikrát i půlnoc před zápasem scháníme poslední třeba tři lidi.
5: Kvůli nedostatku hráčů musel klub dokonce řízeně sestoupit z vyšší soutěže, vysvětluje trenér.
6: To jsme šli dobrovolně, protože tady nebyli ty lidi, což nejsou skoro nikde v těch vesnicích. Tak jsme se dobrovolně přihlásili o třídu níž, že si to ty mladí zkusej vykopat nějak znova od nuly. Jako kdyby tady skončil fotbal letos, tak už by se asi dokupy nedal, že jo? Takže proto jsem se rozhodl já, jakože to vím jako trenér, aby prostě ty mladí chtěli hrát, no, takže uvidíme tenhle rok, co se stane.
5: Podobné problémy mají dlouhodobě i jiné kluby v kraji. Dobrovolným sestupem do nižší soutěže v minulosti nedostatek hráčů řešili například i fotbalisté v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku anebo v Počítkách na Žďársku. Z Dobronína Magdaléna Machová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď můj

0: se má. Dobrém dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, zpěvák Tomáš Lenka, teď ale další díl Babských rad s Jarkou Vykoupilovou na téma salát.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Teplota ve vyhřátém autě stoupá velmi rychle, hlavně pro malé děti a zvířata. To může být dosti nebezpečné. Tradičně předtím varují záchranáři a taky policisté. I letos v létě ale už takové případy řeší. Víc o tom za pár minut v reportáži.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo taky domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 roku staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií z hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Tak buďte opatrní, děti ani zvířata nenechávejte v autě právě v těchto tropických dnech. No a my se tropickým dnům budeme věnovat i nadále, protože dnes po 11. hodině vyrazíme na dovolenou. Léto totiž pro většinu z nás znamená období dovolených. Jak dovolenou strávit, pokud možno v klidu? Co o dovolené dělat, aby to dobře působilo na naši psychiku? A nejenom to, probereme s dnešním hostem našeho vysílání. Už po 11. hodině přivítáme psychiatra Miroslava Skačányho.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stodola u Vilémovského zámku je v havarijním stavu. Správci k ní zakázali vstup. Auto se na slunci rozpálí velmi rychle. Děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami. Upozorňují záchranáři. Fotbalisty Sparty dnes čeká v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů Olympic Lyon. Bez zraněného českého reprezentanta Schulze. Očekáváme spíše jasné nebe, v druhé části dnes možností přeháněk. Teploměr ukáže až 38 stupňů. Začínají pravidelné zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Pohyb v okolí zámku ve Vilémově na Havlíčkobrodsku je výrazně omezený. Majitelé uzavřeli kvůli rizikové stodole v rohu obory část dosud volně přístupných pozemků. Pohyb v jejich těsném okolí by mohl být nebezpečný.
3: Statický posudek vyhodnotil stav zámecké stodoly jako havarijní, mohla by se náhle zřítit. Správci proto místo zabezpečili oplocením a zakázali vstup i vjezd vozidel. Vilémovský zámek je barokní památkou ze 17. století. Jeho základy sahají do 12. století, kdy tam byl benediktinský klášter. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
4: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
5: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
6: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
5: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
6: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně k smrti.
5: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Úřady v americkém státu Washington zatkly 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnali z domovů na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných, zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání 3. předkola přivítají na Letné Olympic Lyon, který ještě nikdy neporazili. Francouzský klub nastoupí bez českého reprezentanta Pavla Schulze. Ten chybí v nominaci kvůli zánětu kolene. Pokračuje slovenský brankář Lyonu Dominik Greif.
7: Tak samozrejme, Pavel je sklamaný, ako sme my všetci sklamaní, pretože taký hráč nám samozrejme chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky a bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
1: Duel 3. předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne ve 20 hodin. Odveta se odehraje příští úterý. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného 4. předkola, kde se potká buď s Fenerbahče Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do Evropské ligy.
2: Počasí.
1: Třebíči mají 32 stupňů, ve Velkém Meziříčí 31 a v Počátkách 30. Čeká nás slunečný den, později se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky, a to spíše v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Očekávejte drobné zdržení na 162. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný pravý pruh a může se tam vytvořit menší kolona. A pozor pak i na 106. kilometru, taktéž ve směru na Brno. Stojí tam v odstavném pruhu dodávka, která vybočuje směrem do vozovky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Máme 4 minuty po 11. hodině, zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Léto je pro většinu z nás obdobím dovolených. Těšíme se, že si odpočineme, načerpáme novou energii a na chvíli zapomeneme na pracovní povinnosti. Jenže umíme skutečně vypnout? Proč si někteří z nás vozí na dovolenou pracovní e-maily? Proč se někdo cítí provinile, když jen odpočívá? A proč se po návratu místo energie dostaví únava nebo i špatná nálada? O tom, co dovolená dělá s naší psychikou, jak odpočívat tak, aby to našemu mozku opravdu prospělo a jak se po volnu vrátit zpátky do pracovního rytmu bez zbytečného stresu, si dnes budeme povídat s panem doktorem, psychiatrem Miroslavem Skačánem. Krásné dopoledne.
9: Vám taky všem krásné dopoledne.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: David, 9 minut po 11. hodině.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Hostem úterního dobrého dopoledne je psychiatr Miroslav Skačány. My si dnes budeme povídat o dovolené, o tom, jaký vliv na nás má. Hned na úvod, pane doktore, proč je vlastně dovolená z pohledu psychiky tak důležitá a co se vůbec děje s naším mozkem, když se opravdu odpočine?
2: Tak dovolená je fakt důležitá, to je myslím jedna z největších sociálních, jedna z vymožeností vůbec naší doby, že dovolená vůbec existuje. Ano, víme, že před 150 lety ještě nějaký taký pojem ani neexistoval, vlastně u těch, hlavně to vidíme jako v té revoluci, jako v továrské, ale na druhé straně zase ten mozek musíme si uvědomit, že je vlastně nejdůležitější orgán v našem těle. Je to orgán jak kterýkoliv jiný, všechny naše orgány potřebují někdy oddechnout si a ten mozek taky stejně. Když vlastně dovolenku když máme volno, když relaxujeme, tak vlastně tím se regenerují se vlastně ty jednotlivé spoje a dodává to jako vyšší kvalitu potom ty naší psychiky do běžného života. Mm-hmm. Takže dovolená určitě a měla by být, to v každém případě.
0: No, mnoho lidí si myslí, že třeba stačí jenom týden volna, ale existuje vůbec nějaká ideální délka dovolené, aby měla ten pozitivní vliv na to naše duševní zdraví?
2: Celkově se uvádí, že týden je málo. Hmm. Že měl by to být, a vždycky sudy počal na 2 nebo 4 týdny, jakože ten první týden je taky, jako by, když vypneme nějaký strojový motor, tak vlastně pomalu to jako zastavuje se. Potom vlastně ten druhém týdnu, jako by se právě regenerovali ty jednotlivé spoje v tom mozku, v třetím týdnu, jak kdyby to tak trochu zase usnulo a ten čtvrtý týden vás jako vrátí potom zpátky do toho, co chceme dosáhnout, znamená, že člověk se vrací z dovolené a je v pohodě a šťastný a veselý a krásně se mu nastupuje do práce většinou.
0: Znamená, že pokud si vezmeme dovolenou třeba jenom na ten týden, tak se nám ty stroje vlastně vypnou a hned je nutíme, aby se potom týdnu zapli.
2: No, by to tak nemělo být. A ještě nejhorší jsou takové ty jakože prodloužené víkendy, kde člověk si vlastně vůbec fakt neodechne, ano, že vůbec ani nemá čas přemýšlet na to, že vlastně za 2 dny už musí opět do práce, takže to by rozhodně vyloučil.
0: No, jsou Češi podle vašich zkušeností národem, který vůbec umí odpočívat, nebo spíš odjíždíme na dovolenou a vezeme si práci a vlastně i starosti všechno sebou?
2: Bohužel je to velmi často. Ono to vyplývá i z toho, že se ví, že Češi jsou nejpracovitější národ Evropy. Ano, nemyslí si tím úplně, že by se pracovali, ale ono to vyplývá hodně i z těch faktorů, že například nevydělávají ještě tolik ty lidi naše, jak tomu Němci nebo Holanďané, a vlastně jsou nuceni mít i 2 práce. Mm-hmm. Takže z tohoto hlediska ta pracovitost ta nepochybně je a z tohoto hlediska vlastně i ty lidi, co mají nějakou, pracují hlavně duševním způsobem, to znamená, že fakt potřebují někdy si tu práci vzít na tu dovolenou, co by samozřejmě by nemělo, ale bohužel je to velmi častý jev.
0: No, s tím koresponduje i další otázka, že řada lidí má tu tendenci kontrolovat telefony nebo e-maily právě i na pláži na té dovolené, ale dokáže si při tomhle stavu rádoby dovolené vůbec ten mozek odpočinout?
2: No, samozřejmě, že to působí negativně. Hmm. To by neměli. Měli by to být ideálně vlastně zapomenout doma mobil, nedostat se vůbec nějakému mailu, ničemu. Bohužel někdy se potom zase může stát, že ten člověk se vrátí a ještě větším stresu, než byl před to dovolenou, protože ho tam čeká vlastně práce, která je nedodělaná a podobně. Takže nemělo by to tak být, ale bohužel to je jenom asi iluze.
0: Řekněte mi, je lepší trávit dovolenou s celou rodinou, nebo naopak jenom s partnerem, nebo si občas dopřát i těch pár dní úplně o samotě?
2: Já bych řekl, že samozřejmě musí to být velmi individuální. Nevidíme do každé rodiny a nevidíme do těch vztahů úplně. Takže ideálně by bylo skutečně trávit tu dovolenou s rodinou, trávit dovolenou část rodiny jenom s tím partnerem a část úplně sám nebo s kamarády někde na rybách a podobně. No, takže to je to optimum, ale bohužel si okolnosti tomu moc se nahrávají a určitě není dobré, když ty manželé se nějak nemají moc rádi, aby trávili tu dovolenou úplně o samotě. Tam je spíš lepší ten přítel, přátelé ještě společně s ním.
0: Já jsem moc ráda, že jste tohle téma nakousl, protože my si za pár minut budeme povídat o tom, jestli může být naopak společná rodina dovolená někdy zdrojem stresu, nikoli odpočinku.

0: Eli Dvořákové.
1: Hostem úterního dobrého dopoledne je psychiatr Miroslav Skačány. Povídáme si o dovolené. Pane doktore, může být naopak společná rodinná dovolená někdy přeci jenom větším zdrojem stresu než odpočinku? A co bývá tou nejčastější příčinou?
2: Tak může být samozřejmě, záleží právě od těch rodinných vztahy, jak je tam fungují. Ano? Že jsou manželství nebo ty rodiny, kde ty lidi se ani v podstatě nepotkají pomalu. A když přijde domů někdo, tak zjistí, že tam ještě někdo bydlí. Ano, to je někdy až překvapen. Tak samozřejmě berme to trochu obrazně, ale ten, když vlastně ty lidi zajednou jsou spolu vlastně pomalu odcizeny a jsou spolu několik dní nebo dokonce i týdnu, tak může tam mezi nimi vzniknout doslova taková ta ponorková nemoc, jako když zavřeme nějaké lidi do společné místnosti a musí tam vlastně nějak žívat, i když se jim moc nechce. Takže to je třeba vrát taky v potaz, proto by to mělo být totálně individuální a vyhledat nějakou tu možnost jako uniknout z toho místa, kde ten člověk se nachází a ty neměly by to být určitě nějaké hodně dlouhé dovolené právě ty společné z jakéto okolnosti.
1: Uh-huh. Takže je potřeba to zjistit ještě předtím, než ten pár vyrazí na tu dovolenou.
2: Mělo by to být
1: vlastně
2: jasné.
1: Moc nemusí.
2: Ano, mělo by to být úplně jasné, jak to tam funguje v té rodině. Ano. Tak samozřejmě vycházíme z toho, že to funguje dobře a že jsou tam i ty děti, které jsou velmi často tím pojítkem vlastně mezi těma manželi. Tam může být právě riziko, když tam odjedou jenom sami a přitom se už pomalu ani neznají. Tak to že potom může být trochu problematická ta dovolená.
1: Souhlasíte tedy s tím, že jak se často říká, že člověk pozná kvalitu toho vztahu právě na té dovolené, jestli to funguje nebo ne?
2: Částečně určitě ano. A hlavně právě říkám tam, kde ty vztahy jsou takové velmi až ne, že otevřené, ale jsou jako, že ty lidi se z různých důvodů jejich pracovních se moc nepotkávají a potom je to zjistí, že se odcizili a že jejich názory a postoje a zájmy, že jsou hodně odlišné a to určitě nepřispívá potom té kvalitě dovolené.
1: Dá se tohle ještě nějak slepit třeba za funkce profíka, odborníka, psychiatra, psychologa?
2: No ani nemožná tak ne psychiatra, jak spíš psychoterapeuta, měl by to být psycholog, samozřejmě záleží taky od kvality těch lidí. Je fakt, že bohužel u nás se prosazovalo, že psychologové jsou zbytečně a že třeba je zrušit, ano, co si myslím, že byla jedna z velkých chyb možná minulých našich představitelů a opačně by to měli být co nejvíc preferování. Ano, tam po té stránce ten americký způsob, že každá paní Ova, miliardářová, milionářová má svého osobního psychoterapeuta, tak to by mělo skutečně fungovat i u nás. A je to něco, co by pomáhalo těm lidem překonat právě různé ty problémy, které mezi nimi mohou vzniknout.
1: Když ještě zůstaneme u vztahu, tak mě napadá vztahový kouč, to je taky téma, které se hodně skloňuje. Může takovýhle člověk pomoci?
2: No, opět se vracím k tomu, že je to individuální. Pokud je to skutečně profesionál, je to odborník a má i praxi a záleží tam taky od vztahu toho člověka, který se na ně obrátí, vlastně jestli mu vyhovuje, nebo vyhovuje právě ta oblast těch vztahů vlastně po té stránce je velmi důležitá víc než možná jiných oborech, dejme to medicínských, aby si prostě ti dva sedli. Takže tam to může být potom přinést to plus. Ale mělo by to být, to vedení nemělo by jednorázové, ale pravidelné, jenže bohužel právě v této době, když je málo těch, dá se říct, splacených pojišťovnami těch psychologů, psychoterapeutů, tak se lidi obrací na ty, kteří vlastně jsou nuceni vlastně z téhle důvodu brát ty peníze a ta suma je bohužel tak velká, že potom to nesplní svůj účel, aby ty lidi tam chodili za tím psychoterapeutem jedno za 3 měsíce.
1: Uh-huh. No, teď jsme probrali partnerské vztahy na dovolené, rodinné dovolené. Za pár minut otevřeme další téma, protože jsou lidé, kteří mají výčitky svědomí, když na dovolené vůbec nic nedělají. A to je taky špatně.

0: Dvořákové.
1: Dovolená, magické to slovo právě o dovolené a možná i jejich následcích si dnes v dopoledním rozhovoru povídám s psychiatrem Miroslavem Skačánem. Dostáváme se k tomu, že jsou mezi námi lidé, kteří mají výčitky svědomí, když na dovolené nic nedělají. Odkud se vůbec bere ten pocit, že musíme být neustále výkonní?
2: Tak bere se hlavně z toho, že všichni máme takovou tu dispozici k závislostem a vlastně i ta práce nakonec se může stát skutečně jako závislostí, že ten člověk není schopen už bez práce existovat a vlastně ta náhle vysazení může přinést to, jak když někdo vysadí náhle alkohol nebo toxikoman vysadí drogu a tím pádem dochází vlastně k abstinenčním příznakům. To znamená, ten člověk najednou okamžitě přestane pracovat a je úplně z toho na nervy, ano, znamená, ale to se projeví nejenom teď v duševní oblasti, ale často i v tělesné, ano, že nemůže spát, nemůže potít se, ano, že má vyslovní příznaky, jak ten alkoholik, kterému jsme vzali ten alkohol.
1: No, v tom případě dá se vůbec naučit opravdu odpočívat? Nebo je to schopnost, kterou se buď narodíme, neseme si od dětství? Jak to je?
2: Každý máme určitou povahu. Ano, samozřejmě někdo má více rozvinutou tu takovou tu schopnost nebo ochotu pracovat, někdo mí, ale globálně je to tak, že naučit se dá to určitě, ale musíme se jako odnaučit pít na alkohol, tak musíme ten závislý na práci musí taky se odnaučit vlastně pracovat permanentně 24 hodin od 1. ledna až do posledního prosince. Takže vyžaduje to samozřejmě určitou vůli, vyžaduje to okolnosti a taky to okolí, aby se mu nějak postavilo čelem a vlastně mu dalo najevo, že musíš, teď pojedeš s námi a pracovat nebudeš.
1: Dobře, někdo potřebuje dobrodružství, hory, jiný lehátko u moře. Existuje vůbec typ dovolené, který je pro tu psychiku, řekněme, nejprospěšnější?
2: Ideálně by bylo kombinované. To znamená chvíli, že budu to možná, ale potom samozřejmě i taková ta aktivní dovolená. To by bylo určitě optimum, ale právě to záleží od toho, že jak ten člověk je stavěný, vlastně někdo vyloženě nesnáší ležení, možná zase opačně někdo nechce chodit po těch horách, takže určitě třeba vzít to v potaz, že kde se ten člověk bude cítit nejlépe.
1: Teď ještě zůstáváme u dovolené, protože má podle vás smysl plánovat dovolenou minutu po minutě, do té opravdu poslední minuty, nebo pro naše psychiku je lepší nechat ten prostor tak jako spontánně plynout, ono to nějak dopadne, tak třeba potom někam vyrazíme.
2: Určitě to spontánní, protože vlastně pokud se člověk naplánuje, tak vlastně celou dobu je ve stresu, jestli dodrží ta harmonogram, jestli tam bude přesně na tu minutu, kde má být a jestli se splní všechno, co si jako dal za úkol. Takže rozhodně nejlepší je na poslední chvíli změnit někam odjet a nechat to vlastně na tom vedoucím toho zájezdu, aby to prostě nějakým způsobem zorganizoval.
1: No, jsou i rodiče, kteří mají pocit, že si na dovolené vlastně vůbec neodpočinou, ale dá se i s malými dětmi přeci jenom načerpat ta nová síla.
2: Určitě se dá, ale právě tam je nutnost také ty spolupráce, že teď já půjdu dneska kamarády napívat, ty budeš dneska strážit a zítra budeš ty s kamarádkama zase někde, někde na nějakém koktejlu a podobně. Ano, takže určitě se to dá, ale tam právě záleží o to, jak ty rodiče vychází spolu a jak to dokážou s těma dětma to je přesvědčit, že to, co oni zorganizovali, že je to pro ně nejlepší.
1: Zaujalo mě velmi, že jsou i typy lidí, kteří, když jim začne dovolená, tak hned první den dovolené onemocní. Proč se to děje?
2: Tak je to taká kombinace některých faktorů. Jedna věc je to, že takéto náhle vysazení akoby zhoršilo imunitu toho organismu, že ten člověk jako nejenom je náchylnější, protože když byl stále ve stresu, tak akoby ty obranné mechanizmy fungovaly a najednou akoby by si taky začali oddechovat a ten člověk může dostat jako vírus. Druhá věc je to, že taky ta změna prostředí, dejme tomu, že se od jeden den být v našem klimatu a zítra být někde v rovníkové Africe, tak to taky může působit negativně na tu organismus jako celek.
1: No, na dovolené už jsme byli, ale co je horší? My se z té dovolené musíme vrátit a pak vzniká další stav, takzvaný postdovolenkový splín. I tomu se dnes budeme věnovat.

0: Eli Dvořákové.
1: Psychiatr Miroslav Skačán je dnešním hostem úterního dobrého dopoledne. Dostáváme se k tomu, co se děje po dovolené. Když se po dovolené vracíme do pracovního procesu, přichází u řady lidí takzvaný postdovolenkový splín. Je to skutečně psychologický jev?
2: Částečně psychologicky a částečně vlastně souvisí s tím, že jsme jakoby ten motor jsme vypnuli a teď musíme znovu nastartovat. A chvíli to trvá, než se rozběhne. Takže na ty lidi to působí právě po té stránce i fyzické, ale i psychické. To znamená, že musí se zase adaptovat na ten starý způsob života a pomoct se do toho dostat. To je právě největší chyba vlastně pomalu všech dovolenkářů, že vrací se, jdeme to v neděli v noci a za 3 hodiny už musí nastoupit do práce. Ano, to znamená, že jednak unavený jste nějaké dlouhé jízdy někde z jihu Evropy a druhá věc je to, že vlastně musí hned okamžitě zapnout naplno, co je vlastně problém pro ty lidi. To já říkám, jak ten motor se musí rozběhnout. Znamená, měli by přijet aspoň o den dřív, aspoň ten člověk by se měl podívat do té práce, nebo jaká, kdyby to šlo, co asi většinou není možné, že první den pracoval jenom 2 hodiny, druhý den 4 a tak se pomalu vrací do toho procesu.
1: Ale to zní jako hezký manuál.
2: Hezký manuál, ale který zaměstnavatel by souhlasil s tím, aby ten jeho pracovník po dovolené se takto poflakoval. A každý očekává, že se vrátí v nejlepší kondici a že okamžitě bude podat 100% výkon. Takže není to ale tak.
1: No tak mohl by třeba zaměstnavatel na nás brát ohled? Když se vracíme, říct mu, hele, teď jsem týden chyběla, tak ale asi málo kdo na tohle slyší.
2: No to asi málo kdo, protože ten zaměstnavatel samozřejmě i platí toho člověka a očekává od něj ten 100% výkon, a ne, aby se tam někdy flakal.
1: Takže ideálně si nechat ještě 1 nebo 2 dny volna po návratu z dovolené.
2: Měl by to být tak určitě, pomalu se adaptovat, pomalu začít něco připravovat, dělat a potom je to, ten návrat je lehčí určitě.
1: Je třeba něco, co bychom rozhodně neměli dělat ten první den po návratu do práce?
2: No právě pracovat 20 hodin hned první den, ano, protože to je skutečně jako unavující, vyčerpávající a to, co jsme na té dovolené získali, vlastně okamžitě ztratíme. Mm-hmm. Takže by to mělo být skutečně pozvolné, postupné a pak už to vlastně funguje už samo, už ten motor jako náš, ten mozku se rozběhne a už to jde na ty plné obrátky.
1: Naopak může tady, pane doktore, dobře prožitá dovolená fungovat jako prevence proti syndromu vyhoření?
2: Určitě ano, toho samozřejmě právě, že zůstane tam pozitivní vzpomínky, zůstanou to pozitivní zážitky a to všechno vlastně působí kladně. To znamená, že ten člověk potom i v té práci se cítí jakoby lépe, vůbec je taky jako lépe laděný a ta práce zjistí, že mu jde lépe od ruky. Ano, že i co se mu předtím vadilo, tak mu najednou nevadí a podobně. Takže to určitě by to mělo tak být, že ta dovolená by měla být skutečně pozitivní a ne, že se vrátí unavený, znechucený a potom nastoupí do práce, kterého ještě možná ani nebaví.
1: My si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme a budeme si povídat o tom, kdy naopak na sobě poznat, že už je čas si tu dovolenou přeci jenom naordinovat.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Pan doktor Miroslav Skačán je dnešním hostem. Dobrého dopoledne, povídáme si o dovolené. Když se ale dostaneme do stavu, kdy už únava není jen známkou toho, že potřebujeme dovolenou, ale může třeba signalizovat vážnější psychické potíže, se kterými bychom měli přeci jenom vyhledat odborníka. Poznáme to vůbec na sobě?
2: Pokud to je poprvé v životě, protože ty nemoci vlastně duševní se velmi často rádi opakují, protože většinou jsou celoživotního charakteru, tak tam ten člověk to nepozná. Mm-hmm. A právě, že to zvaluje na všechny možné příčiny, důvody, proč se cítí takto, proč je z požadu nadvěný, proč nemá chuť na nic. A často ty lidi jednají způsobem, který vlastně je kontraproduktivní pro ně, že znamená, že určitým způsobem si škodí, ano, že dají výpověď z práce, protože si myslí, že tam vina je ten šéf, vina je ten kolektiv. Ta práce mu nesedí. Často se setká s tím, že ty lidi mají manželské problémy, že se rozvádí, ano. A když se konečně tomu psychiatrovi dostanou, ta přiléčí se, tak zjistí, že vlastně byli v té době už nemocní, ano. Že jednali vlastně pod vlivem ty nemoci a že dejme tomu, že se rozvedli s mužem, který byl pro ně úplně 100% partner a který to vlastně ani nepochopil, proč ta dotyčná osoba se s ním rozvedla. Takže to jsou věci, které jsou jako bohužel to už je nemoc a to už není třeba brát jako že jenom běžná únava.
1: Jasně. Když bychom za tím dnešním tématem měli udělat takovou, jako řekněme, informativní tečku, tak co byste doporučil lidem? Jak si tedy užít správně dovolenou a jak se správně vrátit? Existuje nějaké pravidlo?
2: Tak to pravidla jsou samozřejmě, ale je to také jako velmi všeobecné, protože musíme to brát absolutně individuálně. Každý jsme jiný a každý má jiné podmínky vlastně, ale globálně toto jsem říkal na začátku, že sudý počet týdnů, 2 nebo 4 rozhodně ne, nějaké prodloužené víkendy, to není dovolené,
1: to
2: je jenom stres.
1: Ano.
2: No a další věc je tu dovolenou plánovat tak, aby nám vyhovovala, znamená domluvit se jdeme tomu s partnerem, nebo sami vlastně tak, aby skutečně jsme se potom vrátili odechnutí a v pohodě a ne otrávení, znechucení a to je potom není dovolená, to je stres a přináší to spíš negativum do toho dalšího života.
1: No a na závěr musím ještě jednu osobní otázku. Jak odpočívá psychiatr a umíte vy osobně během dovolené opravdu takzvaně jako vypnout, nebo vás profesní deformace občas prostě dožene?
2: Tak určitě je tam profesní deformace, ano, to zase já proti pacienty žiju a vlastně když jsem na dovolené, tak mám s sebou ten mobil, kde se dívám na to, že jestli mi poslali nějaký mail nebo SMS-ku a pokud je to potřeba, tak se zareaguji, ano, pokud není potřeba, tak odkážu, že ať mi zavolají po dovolené, ale říkám, jsou stavy, kde tam je ta pomoc i na tu dálku je velmi důležitá, aby ten člověk mohl potom mít následky, takže z tohoto hlediska určitě. No a druhá věc je to, že ta dovolená jako pro mě osobně je spíš mám radši dovolenou aktivní, to znamená radši chodit po horách, než ležet jenom u moře. To je fakt, ale toho ročně dovolená, tak to je především jsem hlídací dědeček, že pro svých 6 vnoučat, takže to je jako 3/4 dovolené, toho ročně trávím právě s nima naštěstí. První čas jsme už zvládli, všichni jsme přežili, oni i já, to je to vidím jako největší pozitivu.
1: A další ještě před vámi.
2: Ještě je.
1: Výborně. Já moc děkuju za to, že jste si i během léta našel čas a byl jste hostem našeho vysílání a už se těším na další povídání s vámi. Hostem našeho vysílání byl pan doktor Miroslav Skačány. Díky moc za naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Pohádky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Sofia. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří.
0: Písničky, které...

hity, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysočina zaznamenala teplotní rekordy. Největší vedro bylo v Třebíči. Železniční most na cyklotrase u Havlíčkova Brodu projde opravou. České banky by výrazné zhoršení ekonomiky ustály, ukázaly to zátěžové testy. Odpoledne bude slunečno, lokálně může sprchnout nebo zabouřit, teploty až 39 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Nové teplotní rekordy pro 3. srpen naměřili včera meteorologové na Vysočině. Zaznamenali je celkem na 9 měřících stanicích. Nejtepleji bylo v Třebíči, kde teploměry ukázaly 37,2 stupně Celsia. Překonané byly i nejčastější hodnoty z roku 2013. Horké počasí v našem kraji vydrží minimálně ještě dnes, kdy teploty mohou vystoupat až na 39 stupňů. Nová cyklotrasa z Havlíčkova Brodu do Horního Papšíkova projde v budoucnu dalšími úpravami. Její součástí je starý železniční most, který cyklisty převádí přes řeku Sázavu. Město ho dostalo darem od státu a chce ho zmodernizovat. V tuto chvíli je provizorně zpevněný další lávkou, popsal starosta Brodu z ODS Zbyněk Stejskal.
3: Až by se ta oprava začala, tak se samozřejmě opraví i ta mostovka a ta prostřední lávka, která tam teďka je, nevypadá úplně vzhledně, tak ta by zmizela a byl by ten most celý klasicky využitý, takže teď je to provizorní řešení na nějaké roky, než zase ušetříme nějaké peníze a budeme investovat do opravy celého toho mostu.
1: Jde o jeden z posledních nýtovaných mostů, také proto je i kulturní památkou. České banky jsou v dobré kondici, ukazují to výsledky dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly také silnému zhoršení ekonomických podmínek, protože mají velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo 13 tuzemských peněžních ústavů. Centrální banka provádí zátěžové testy od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru, odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Ukrajinské drony podle ruských úřadů v Moskvě zabily 6 lidí a dalších 9 zranili. Údery znovu zasáhly také sklady online prodejce Wildberries. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila přes 300 ukrajinských bezpilotních letounů.
4: Ukrajinská armáda v posledních týdnech prakticky denně útočí na logistická centra a sklady velkých ruských online prodejců. Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam. Podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na ukrajinské pošty.
5: Poslední slova ženy padaj.
4: Rusko v noci na Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu prohrou 4-6 se Spojenými státy. Národní tým po 35 minutách prohrával dokonce 2-6, ve třetí třetině zápas ale ještě zdramatizoval. Důvod porážky hledal kouč reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
6: Jsme začali celkem dobře, prvních, já nevím, řeknu 5-6-7 minut. Pak jsme trošku asi podlehli dojmu, že to půjde samo. Amerika vycítila šanci, oni najednou získali momentum toho zápasu a už se to na nás valilo. Jsme prostě hráli dobrý hokej, 25 minut, to je málo prostě.
1: Další utkání čeští mladíci odehrají dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
2: Počasí.
1: V Náměšti nad Oslavou nebo Novém Rychnově je teď 32 stupňů, v Libici nad Doubravou 35. Odpoledne očekávejte jasno, nebo se objeví malá oblačnost. K večeru se hlavně v západní a severní části kraje mohou při větší oblačnosti vyskytnout lokální přehánky, případně bouřky. Teploty se ještě zvýší na 36 až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ve Ždírci nad Doubravou projíždějte opatrně ulicí Průmyslová. Stala se tam dopravní nehoda, teď probíhá uvolnění silnice a odtah. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky na vaše přání. Tak volejte na číslo 22 155 49 99 a udělejte někomu radost, pošlete mu písničku nebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, pak krátkou zprávu. Jestli jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost, jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Je hluchá.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A mám tady další přáníčko. Dobré odpoledne, zahrajte písničku Lhůta, záruční od slzy nebo fotky, taky od slzy nechám zahrát mojí sestře k dnešnímu svátku. Přeji ti všechno nejlepší, ať se ti daří v práci, v životě, ostatním Dominikám, Dominikům a jiným, co něco slaví, taky taktéž všenej. Chtěl bych vás pozvat na letní kino v Onsově, 17 kilometrů od Pelhřimova. Promítat se bude film Bardotky 18.8.24 v úterý o 20.45. Konat se to bude na zahradě domova seniorů. Občerstvení zajištěno, můžete si s sebou vzít deky. A vstupné je zdarma, tak doražte. No tak jo, krásná kulturní záležitost. Tady je Lhůta záruční, taky pěkná záležitost od slzy, je to tady.

0: Jo, to se takhle baví dvě blondýnky. A ta jedna říká, hele, hlásili, že z jihu přijde teplá vlna. Jo, to jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání, je tady další. Dobrý den, pane Jardo, prosíme k dnešnímu svátku zahrát písničku skupiny Kex. Proč holky pláčou pro Dominiku Krajíčkovou z Josefa Dolu u Světle nad Sázavou. Blahopřejí Pejzlovi a děkujeme vám mnohokrát. Není za co, písnička je tady.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chcete jít zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Přesně tak, mám tady další přání. Dobrý den, dneska slaví své narozeniny moje mamka Iva Klofáčová z Havlíčkova Brodu. Z Havlíčkova Brodu přeju ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně štěstí, zdraví a životní pohody. To ti přeje a přání posílá Tomáš s přítelkyní Natálkou. No a vybrali jsme písničku od Jakuba Smolíka Ave Maria. Je to tady. Já se přidávám taky. Všechno nejlepší.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, přesně tak. Mám tady další přáníčko, posílá Jarek Střeště a taky posílá vtípek. Potkají se takhle dva v pralese, jeden z nich si nese na rameni žebřík a ten druhý se ptá, prosím tě, na co máš v pralese ten žebřík? Vždyť jsou kolem liány. No hele, já to mám jako ochranu proti lvům, jo? Jak proti lvům? No, proti mě vyskočí lev, já zahodím žebřík, no a hned se mi bude lepší utíkat. Dobrý den, zdravím všechny posluchače a prosím zahrát písničku Takový je svět, kterou v roce 1970 naspíval Petr Novák. Díky, Jarek Střeště. Jarku, děkujeme za krásný vtípek a tady je písnička.

0: autobusu chce nastoupit mladá štíhlá blondýnka v úzké minisukni. Udělá krok na schodek a nemůže zvednout nohu. Neváhá a sáhne dozadu a povolí trochu zip. Znovu další pokus a opět jí sukně nedovolí udělat krok. No tak opět povolí zip a další pokus. Po třetím marném pokusu ji zezadu chytne za zadek mladý muž, stojící za ní a vhodí do autobusu. No pane, co si to dovolujete? A navíc vůbec se neznáme na takovéhle důvěrnosti. No taky si myslím, ale už jste mi třikrát rozepla zip u kalhot.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání a píše babi Vlasta. Prosím, zahrajte vnukovi Domčovi písničku od skupiny Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Je výborný hokejista. Dnes zrovna má zápas, tak mu přeju hodně gólu. Tak babi, to byl opravdu dobrý výběr, protože když nemůže, tak přidá na gól, to je jasná věc. Tak šupi to prsto, jdeme na to.

0: minulý týden mi policajti sebrali body za rychlost, no. V pátek při nákupu v obchodňáku jsem nějaký body dostala. No tak jsem si je nalepila na řidičák a jsem v pohodě.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A na telefonu už čeká Standa ze Želivá. Nazdár.
3: Nazdár, Jardo, ahoj, já tě zdravím a všechny posluchače. A já bych chtěl nechat zahrát dneska písničku naší Adélce, jelikož dovršila 10 let. Je to naše polednice, ale v poledne mi to nevyšlo volat, tak ji volám až teď. Chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, ať jí to jde ve škole a ať si ještě užije aspoň ten zbytek těch prázdnin. Děkuju moc, Jardo, za zahrání a přeju to tobě a všem do rádia a posluchačům. Děkuju.
0: Já se přidávám taky. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí. Jak se jmenovala, jsem to zapomněl, člověče?
3: Adélko. Adélko.
0: Hodně štěstí, zdraví. Alzheimer asi, no, nevím. Jdu cestou, necestou. Radek Valenta, měj se krásně a šťastnou cestu.
3: Ahoj, děkuju, naslyšenou.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, přesně tak, a mám tady další přáníčko. Prosím o písničku Kulatá od vás, Jardo. Na Henčově jsem byla a bylo to moc pěkné a vy jste taky pěkný chlap. Díky, Soňa z Jihlavy. Soňo, moc děkuju. Posílám kulatou nejen tobě, ale včera bylo taky přání, to pro Verču. Je to tady.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A už je tady další přání. Zahrajte babičce do herálce ke včerejšímu svátku pampelišky. Všechno nejpřeje Laura a Kubík.

Povídá takhle jednou chytrej blbému. Hele, blbej, zahrajeme si takovou hru. Já ti dám hádanku a když ji neuhádneš, tak mi dáš 10 korun. No a pak zase ty dáš hádanku mě. No já ji určitě uhádnu, protože jsem chytrej, že jo? No ale kdybych ji náhodou neuhádl, tak ne, že ti dám 10 korun, já ti dám 100. Blbej souhlasil a chytrej začal. Stojí to u stolu, má to 4 nohy, sedí se na tom, co to je. Blbej přemýšlí, až se mu z hlavy kouří, ale neví. Nic nepovídá, ale nevím si rady, tady máš 10 korun. Paráda? Tak teď říkej hádanku ty a blbej. No tak dobře, hele, když to leží, má to 2 nohy, když to stojí, má to 3 nohy. Co to je? Chytrej přemýšlí, asi hodinu a půl, úplně vyřízený povídá. Hele, blbej.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině mají zemědělci sklizené téměř 3/4 úrody. Elektronické jízdenky začnou v krajských autobusech fungovat do konce roku. Fotbalisté Sparty v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů nastoupí proti Lyonu. Odpoledne bude slunečno, lokálně může sprchnout nebo zabouřit, teploty až 39 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Zemědělci na Vysočině mají sklizených už téměř 70% obilovin. Nejrychleji žně postupují na Třebícku, naopak nejvíc práce ještě zbývá na Jihlavsku. Průměrné výnosy obilí a řepky jsou ale zatím nižší než v loňském roce. Jihlavská agrární komora uvádí, že z hektaru obilovin zemědělci sklízejí v průměru 5,5 tuny, tedy zhruba o 800 kg méně než loni. Elektronické jízdné a odbavení v krajských linkových autobusech by mělo být pro cestující dostupné nejpozději do konce tohoto roku. Dosud si mohou elektronickou jízdenku koupit jenom v aplikaci Můj vlak. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekl náměstek hejtmana pro dopravu Vladimír Novotný ze SocDem.
3: Cestující si bude moct koupit jízdenky mobilní aplikaci VDV. Kromě jednotlivých jízdenek budou mobilu k dispozici 7-denní, 30-denní a 90-denní jízdenky.
2: Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm nabídla odškodnění automaticky, ale v případě studentů odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita uvedla, že poškození můžou o podporu žádat nadále, jejich nárok však koncem roku vyprší. Při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí a 25 osob atentátník zranil.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty dnes budou hrát úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů. Na pražské Letné přivítají francouzský Olympique Lyon. K chystanému utkání se vyjádřil trenér Sparty Brian Priske.
4: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
2: Úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
2: V Bystřici nad Pernštejnem je teď 33 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Dukovanech 35. Odpoledne očekávejte jasno nebo jen malou oblačnost. K večeru se hlavně v západní a severní části kraje mohou při oblačnosti vyskytnout lokální přeháníky, případně bouřky. Teploty se ještě zvýší na 36 až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Pelhřimově musíte počítat s uzavírkou ulice Františka Hamzy. Důvodem jsou stavební práce. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: S Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mě mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám,
0: dobře.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako keby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne,
0: to je vaše role.
1: Ne, právě to bylo tak, že když mi volali, už to bylo bez castingu, všetko, že jsem byl castovaný na tu, vlastně byl velmi rád právě za tuto postavu. Ta temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete, sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože
1: si...
0: Vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn... Ja keď som dostal scenár, tak samozrejme som si to doma čítal, nahlas som si to čítal, ja si to čítam nahlas tie veci a počúval to. A niektoré, tak sa o to zaujímal, že čo to je ako pri každom scenáre. A potom som ho zobral aby som bol úplne presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak, že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok, takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru. A začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho zničí, že
1: sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je velmi těžká otázka. Já nechcem se mu starat do toho, kam půjde. Samozřejmě, že nasává tam, kde žije veci, protože je špongia, je velmi vnímavý, je velmi citlivý, je to svým způsobem aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým, čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotklo. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Ty je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové své dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste, on se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a o takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak, aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markom už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne, nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ si to už aj nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa, to ty nesi v pohode. Nie, páčila sa mu rozprávka, sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Teploty na Vysočině vystoupaly vysoko nad 30. Policisté hledají pohřešovaného seniora ze severních Čech. Hokejisté Jihlavské Dukly odehrají první přípravný zápas na novou sezónu. Zítra bude slunečno, odpoledne přibude mraků a může zapršet, teploty až 37 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Vysoko nad 35 stupňů stoupají aktuální teploty na Vysočině. Například v Třebíči bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu o půl druhé více než 38 stupňů. V centru Jihlavy horký vzduch ochlazuje kropicí vůz a lidé míří do vodního ráje, kde je redaktorka Tereza Pešoutová.
2: Tady ve venkovním areálu vodního ráje je teď už přes 1100 návštěvníků a další stále přicházejí. Problém je teď v okolí koupaliště vůbec zaparkovat. Voda má teď kolem 25 stupňů, takže všichni míří hlavně za ochlazením. Spousta lidí vyrazila ale i k přírodním koupacím plochám. Cestou jsem jela kolem rybníka Pařezáč u Humpolce a i ten byl v obležení návštěvníků. Několik osušek a dek si lidé rozložili i u pávovského rybníka poblíž Jihlavy. Varování meteorologů před vysokými teplotami potrvá i po zítřek. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Mírný nárůst počtu výjezdů zaznamenala v posledních dnech záchranná služba kraje Vysočina. Důvodem je i více zásahů spojených s následky horkého počasí. Včera posádky vyjeli ke 164 případům. To je o 2 méně než v sobotu, která byla zatím nejvytíženějším dnem. Více doplňuje mluvčí krajské záchranky Petr Janáček.
3: Nejčastěji jsme zasahovali u pacientů se somatickými obtížemi, které mohou s horkým počasím úzce souviset. Šlo o kolapsové stavy, dušnosti, srdeční potíže nebo vysoké horečky. Mimo to evidujeme v posledních dnech také zvýšený počet výjezdů k lidem s alergickou reakcí po bodnutí bodavým hmyzem, tedy nejčastěji vosou, včelou nebo sršní.
0: České banky jsou v dobré kondici, ukazují to výsledky dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly také silnému zhoršení ekonomických podmínek, protože mají velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo 13 tuzemských peněžních ústavů. Centrální banka provádí zátěžové testy od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru, odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Policisté pátrají po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a dosud se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je štíhlý, vysoký 175 cm, má modré oči a krátké šedé vlasy. Fotografie muže je na webu policie. Jakékoliv informace je možné volat na linku 158.
1: Sport.
0: První přípravný zápas před novou sezónou dnes odehrají hokejisté Dukly Jihlava. Od 17:30 přivítají v horácké aréně Tábor. Domácí klub během letní přestávky představil zatím celkem 7 posil, které se dnes mohou poprvé předvést na ledě. Horácká Slavia Třebíč bude hrát první přípravu až za týden proti B týmu Pardubic.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi nebo Humpolci je právě 35 stupňů, v Třebíči 38, v noci teploty poklesnou na 22 až 19, v údolích místy až na 17 stupňů. Zítřek přinese další tropy, ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a objevit se mohou lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty vyšplhají na 34 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S uzavírkou musí počítat řidiči na Třebíčsku ve Starči v části obce Červená hospoda. Důvodem jsou montážní práce na technické stanici. Jezdí se po vyznačené objížďce Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré, horké, úterní, letní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, tak věříme, že ho pokud možno trávíte někde u vody, a když ne, tak vám přejeme, ať teplo ve zdraví přežijete. My vás za chvíli naučíme připravovat záhorácký závitek plněný zelím a šunkou. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Uslyšíte ho hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
5: Nosím černý brejle.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes 0,5 litru a pak podlejváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
1: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
4: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
4: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
4: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíču.
4: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
4: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
0: No a do Rejských výšin dostane tento recept určitě i vás, tak se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Žďársku v Hamrech nad Sázavou a jejich okolí si můžete projít údolí řeky Sázavy na takzvaném Hamerském vycházkovém okruhu. A prozkoumat ho můžete už za chvíli taky s naším regionálním stopařem, který se vydal přímo na místě. Tak zůstávejte i dál na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Chcete jít zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte mne, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Amerský vycházkový okruh, to je místo, kde objevíte spoustu zajímavostí v údolí řeky Sázavy. Okruh se nachází na Žďársku v Hamrech nad Sázavou a jejich okolí. Adéla Zachová, náš regionální stopař, je teď na místě a poví nám, co všechno na trase našla. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Celý okruh měří 15 kilometrů a zavede vás na spoustu míst, jako je třeba symbolická hranice mezi Čechami a Moravou, nazvaná Konec světa, nebo jezero Vápenice, ale já jsem se vydala po stopách betonových soch Michala Olšiaka, žďárského rodáka. A o práci tohoto sochaře už jste v našem vysílání mohli slyšet, protože v Ronově nad Sázavou je jeho plastika draka Aarona. No a Hamerský vycházkový okruh tu tedy propojuje jak přírodu, tak i moderní umění.
0: Jaké sochy tady můžeme objevit?
2: Já jsem objevila celkem 4. Některé jsou, bych řekla, velmi netradiční. Zrovna teď jsem u vyhlídky a sochy Mamlase, odkud si můžete prohlédnout Žďár nad Sázavou nebo Zelenou horu. Já právě teď koukám na poutní kostel na Zelené hoře. A tu sochu Mamlase, to je první betonová socha Michala Olšiaka z roku 2005. A představit si ji můžete jako mužský obličej s vousy, velkýma očima a úsměvem. Potom další zajímavý je Hamroň, to je kříženec žáby a šneka, tedy žabošnek, a ze šneka má například tykadla s očima a ulitu a ze žáby potom její končetiny. Dále jsem objevila koně, který jakoby zápasil s povozem uvízlým v bahně, no a poslední sochou je hlava mamuta u rozštípené skály. Původně socha měla zobrazovat celou postavu mamuta i vlastně celé to tělo, ale byla příliš velká, takže je tu pouze hlava, která je měří v uvozovkách jenom 2,5 metru.
0: Jaké další zajímavosti jsou na trase?
2: Trasa je zaměřená na klidnou, nenáročnou procházku přírodou. Mně se šlo relativně dobře, protože tady je dost míst, která jsou ve stínu, teď tu příjemně fouká, ale samozřejmě ty teploty jsou pořád tropické. Ale na trase uvidíte lesy, 12 rybníků, skalní útvary i lom. A celý okruh je značený černým písmenem H ve žlutém čtverci. A výhodou je, že můžete začít na jakémkoliv místě na trase a nemusíte jít na jednotlivá stanoviště přesně po pořadě. No a mám také dobrou zprávu pro sportovce. Cyklisté si v létě tohle místo můžou projet na kole, no a v zimě, když napadne dostat sněhu, tak je možné celý okruh proběhnout i na běžkách.
0: Slyšeli jsme našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou, která se vydala na Žďársko do Hamrů nad Sázavou a okolí na Hamerský vycházkový okruh. Děkujeme za tip na výlet a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Krátce po půl třetí dál posloucháte horké letní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Legenda říká, že v oblasti Moravče na Pelhřimovsku kázal mistr Jan Hus. Jednomu z kalisků se tam dodnes říká Husova kazatelna. Není tak divu, že v obci stojí evangelický kostel a u něj hřbitov, který ukrývá spoustu lidských příběhů.
2: S historičkami Gabrielou Krejčovou Zavadilovou a Zuzanou Trnkovou stojím u brány hřbitova v Moravči.
3: Býval to evangelický hřbitov helvétského vyznání. Byl tedy založen na konci 18. století. V současné době už je to vlastně hřbitov jako místní obecní.
2: Vy jste moravečský hřbitov prozkoumali skrz naskrz. Pojďme se po něm projít a začneme asi od těch nejstarších náhrobků.
3: Budeme tady k té skupině v ohrádce a je to hrob prvního evangelického faráře, byl to Maďar. Jan Salatnaj přišel v roce 1783, všichni synové byli kazatelé taky.
2: A tady stojí opřený o zeď náhrobek.
4: Podobně jako náhrobky rodiny Salatnaj je oboustranně popsaný.
2: To je zajímavé, to nevídáme.
4: Kombinuje se tam často souhrn nějakých základních údajů o tom zemřelém a potom nějaká báseň třeba nebo osobní vzkaz. Tento náhrobek patří Margaretě Schwarzkopf a jejímu malinkému synovi Ernestovi. Ona se vdala za panského hajného tady na nedalekém zámku.
2: Tam všechno je napsané.
3: To bylo matrice úmrtní.
4: Ale je tam věnování toho jejího manžela. A tady ta Margareta měla dva syny a po porodu toho druhého zemřela. Na tom náhrobku se uvádí, že na zapálení v životě.
3: Což jako předpokládám, že byla
2: omladnic.
3: No.
2: Pojďme k té praktické části, jak jste to zjišťovali, protože když se dívám, je tam znát, že tam nějaká písmenka a krásná písmenka tam jsou bývala. Možná bych přečetla to jméno dole, Schwarzkopf.
4: Mm-hmm. Jsou některé takové jednodušší postupy, pokud se to nedaří přečíst v běžném světle, tak se třeba ten nápis dá nasvítit ze strany, případně třeba namočit tu plochu někdy pomůže.
2: A nebo takové to přes papír přejíždět tuškou?
4: Jo, taky u některých. A my jsme sem přijeli v zimě, když nasněžilo a když jsme potřeli tu čelní stranu, tak se nám ten nápis vlastně ukázal tím sněhem zatřeným do těch písmen.
2: Přešli jsme k náhrobku, který je asi tady na celém hřbitově nejvýraznější. Je tady nějaký reliéf rodina Vašků.
3: Pochází z Leskovic, velký statkáři. První teda zemřel Josef Vašku v roce 22, 3 měsíce po svatbě. Martin Vašku byl jeho otec, který teda zemřel v roce 38 a na tom ohromném statku zůstala maminka toho Josefa, která jako velmi stará paní byla zabita v roce 45 jednotkou SS, kdy se teda v Leskovicích na konci války odehrály ty tragické události a to byla prostě paní 70letá a podle všeho byla zabita dost brutálním způsobem.
2: Je tady spousta lidských příběhů a je to historie toho místa.
3: Když se to dá do těch širších souvislostí, tak člověk zjistí, jak se žilo jinak. Třeba je náhrobek, kde je hodně mrtvých za sebou a člověk pak dohledá, že umřeli na tuberkulózu. To opravdu kosilo celé ty rodiny. Nevědělo se, jak to funguje a všichni to na sebe doma naprskali.
2: Z Moravče Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: No a Gabriela Krejčová, Zavadilová, taky Zuzana Trnková napsali o moravečském hřbitově knížku, ve které najdete i několik zajímavých příběhů. Tak my vám je doporučujeme z Českého rozhlasu Vysočina a zveme vás tam taky samozřejmě na výlet.
1: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak zdá se, že dnes nám vrcholí to horko, které máme v posledních dnech na Vysočině a asi taky máme i docela dost teplotních rekordů v tuto chvíli.
2: Ano, těch teplotních rekordů je spousta. V podstatě na všech stanicích, které měří na Vysočině déle než 30 let, tak ty teplotní původní rekordy padly. Zatím nejvíc je v Třebíči 39,5 stupně, takže se dostává pomalinku k absolutnímu rekordu, který je 39,7 stupně Celsia. Byl naměřen na konci letošního června, takže uvidíme, jestli se Třebíč překoná. Jinak třeba Libice nad Doubravou 38,6 stupně Celsia, také vysoká teplota. Na obloze teď trošku přibývá oblačnosti, hlavně na západním okraji Vysočiny, ale přehánky a bouřky se zatím Vysočiny nedotýkají, nicméně postupují, řekla bych, těsně kolem teď té severozápadní hranice přes středočeský kraj směrem dál k severu, jedna taková výraznější přehánka s bouřkou. No a vítr fouká z jižních směrů mírný, ale v západní části kraje slabý.
0: V noci na zítřek asi ty teploty moc klesat nebudou, přesto můžou se objevit právě i nějaké ty bouřky.
2: V noci už by se objevovat neměly, to se týká teď těch odpoledních hodin a případného večera, kdy právě západ kraje a také severní část kraje mohou při nějaké přechodně větší oblačnosti mít tady tu možnost, že se vyskytne přehánka, případně bouřka. Noc už by měla mít oblohu skoro jasnou, nebo může být přechodně i jasno, čili ty případné přehánky, bouřky se během těch pozdějších večerních hodin vytratí, oblačnost se bude rozpouštět. No a teploty v noci nejnižší mohou být leckde i tropické, nebo ta tropická noc 22 až 19 stupňů, v údolích místy zase něco chladněji kolem 17, vítr slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
0: No a zítra, jak to vypadá, bude už chladněji?
2: Chladněji asi o 2 stupně, takže 34 až 37 stupňů maxima, čili stále vysoké tropické teploty. Ráno a dopoledne méně oblačnosti, skoro jasno, polojasno, odpoledne a k večeru postupně bude přibývat oblačnost, dejme tomu na oblačno, v průměru skoro zataženo, v podstatě na celém území Vysočiny. Spolu s tou oblačností se mohou vyskytovat i přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Oni se asi nebudou příliš moc pohybovat, takže nějaké ty srážky možná i lokálně a spíše ojediněle kolem 30 mm z nich vypadnout mohou a vítr zítra bude foukat jenom slabý proměnlivý, nicméně právě v těch přehánkách a bouřkách může výrazně zesilovat.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: vědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám nabízí Zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. Pokud vám dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky i odpoledne právě v tomto čase. No a kam tedy dnes zamíříme?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu. A když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johana Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Na Moravě je poprvé od začátku měření přes 40 stupňů. Stodola u Vilémovského zámku je v havarijním stavu. Správci k ní zakázali vstup. Hrad Kámen by mohl rozšířit svou sbírku o vzácný historický automobil. Zítra bude slunečno, odpoledne přibude mraku a může zapršet. Teploty až 37 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Ve Strážnici na Hodonínsku meteorologové před 14. hodinou naměřili 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že teplota navíc stále stoupá. Na Vysočině dnes bylo zatím zřejmě největší vedro v Třebíči. V půl druhé tam teploměry ukazovaly přes 38 stupňů. V těchto chvílích hlásí 38 Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Pohyb v okolí zámku ve Vilémově na Havlíčkobrodsku je výrazně omezený. Majitelé kvůli rizikové stodole v rohu obory uzavřeli část dosud volně přístupných pozemků. Pobyt v jejich těsném okolí by mohl být nebezpečný.
6: Statický posudek vyhodnotil stav zámecké stodoly jako havarijní, mohla by se náhle zřítit. Správci proto místo zabezpečili oplocením a zakázali vstup i vjezd vozidel. Vilémovský zámek je barokní památkou ze 17. století. Jeho základy sahají do 12. století, kdy tam byl benediktinský klášter. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Vzácný historický vůz Praga Grand z roku 1929 chce do svých sbírek získat Muzeum Vysočiny Pelřimov. Koupy za 8,5 milionu korun podpořila krajská rada a doporučila ji ke schválení zastupitelům. Další příspěvek kraj žádá od Ministerstva kultury. Pokud ho získá historický automobil, se podle hejtmana Martina Kukly z hnutí ANO stane součástí expozice na opraveném hradě Kámen.
7: Pokud to schválí zastupitelstvo a všechno se podaří, tak budeme dávat žádost o dotaci na Ministerstvo kultury, který kryje až 65%, to znamená zhruba 5 milionů 525 tisíc korun z celkové té hodnoty nákupu 8,5 milionů korun.
4: Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také pořád hlídkuje armáda.
8: V některých částech města se ukrývá více mladých Maročanů a armáda se je někdy snaží nahánět po ulicích a chytat. Někdy přijdou za policisty oni sami, že chtějí zpět do Maroka. Dramatičtější situace je u přijímacího centra pro migranty, které je přeplněné a přinejmenším stovky běženců, většinou ze subsaharské Afriky, přebývají podél silnice a na nedaleké pláži bez jakéhokoliv vybavení, jídla nebo pomoci. Policie je pouze hlídá. Nejvíce jsou zastoupeni Súdánci, které ze země vyhání táhlá občanská válka. Přímo u centra jsou častěji i ženy a dívky. Podle deníku El País policie aktuálně zaznamenala jen sporadické pokusy o to do Ceuty z Maroka přeplavat. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
4: Sport. Čeští hokejisté do 18 let po úvodní prohře na Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Edmontonu odehrají utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času.
5: Počasí.
4: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 35 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Moravských Budějovicích 37. V noci teploty poklesnou na 22 až 19, v údolích místy na 17 stupňů. Zítřek přinese další tropy. Ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a objevit se mohou lokální přeháníky a bouřky, a to i silné. Teploty vyšplhají na 34 až 37 stupňů.
5: Více zpráv najde na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Havlíčkobrodsku projíždějte velmi opatrně. Po silnici vedoucí z Přibyslavy k obci Utín havarovala tam motorka, jezdí se pouze jedním pruhem. A kyvadlově jedním pruhem se teď jezdí také na Žďársku, a to v úseku Velká Losenice Pořežín. Tam se vybourala dvě osobní auta. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Posloucháte dobré úterní horké letní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po 15. hodině. Na skoro všech místech v našem kraji padly teplotní rekordy, ale ještě není všemu konec. Teploty stále stoupají, takže ještě nějaké můžeme překonat. Ostatně o tom se určitě dozvíte i v našem vysílání. I v takovém vedru se ale hraje fotbal. Dva soupeři dělí fotbalisty Sparty od hlavní fáze Ligy mistrů. S tím prvním Olympikem Lyon se v úvodním utkání třetího předkola utkají večer na Letné. A jak se na tento horký fotbalový zápas připravují, uslyšíte za čtvrt hodiny.
5: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Prošvarují lékaři v horkém počasí, aby na sebe dávali pozor lidé s nemocným srdcem.
2: Představme si to srdíčko, co za den vykoná práce. Každou vteřinu se naplní krví, zase ji vypudí a zas a znova. V letě, když se organismus musí vypořádat s horkem, se zvyšují nároky na srdíčko u každého. Při námaze ještě vzrůstá potřeba přečerpávání. A když má někdo to srdíčko dlouhodobě nemocné, nemusí tu zátěž potom zvládnout. Proto se doporučuje v horku tu námahu omezit a námahou se pro nemocné v tuto chvíli stává i dojít nakoupit nebo pracovat na zahrádce. To by si měli nechat buď na ranní hodiny, nebo podvečer, až se trochu ochladí.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

taky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Chcete jít zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 15 hodin a 20 minut a stále posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. I v tomto horku fotbalisty Sparty čeká večer vstup do kvalifikace Ligy mistrů. K tomu, aby se objevili v hlavní fázi jako Slavia, tak musí přejít přes dva soupeře. A tím prvním bude Olympique Lyon.
1: Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympique Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomí vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Český rozhlas.

0: půl čtvrté jsme vám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina dohráli Abu. Lidé dříve pracovali velmi často v zemědělství. Vemte si, že celkově bylo obyvatel mnohem méně, ale právě v tomto oboru jich pracovala více než půlka, konkrétně před 150 lety. Mluvit o tom bude v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O tom, že ještě před 1,5 stoletím u nás bylo nejvíc lidí zaměstnáno v zemědělství. Je čas žní, nejdůležitější to období rolnického roku. A tak si připomeňme tu skutečnost, že při sčítání lidu roku 1869 bylo zjištěno, že v Království českém pracuje nejvíc lidí, celkem 2 292 602 osob v zemědělství. To bylo tehdy 53%. K ním bychom ovšem museli v rámci objektivity připočíst i ty, kteří vlastně své povolání neměli, prostě jenom doma vypomáhali, tedy manželky, syny a dcery sedláků a podobně. Zkrátka hospodaření a zemědělství, to bylo zdaleka největší odvětví, k němuž se dlouhá léta žádné jiné ani nahony nepřibližovalo. Tehdy mělo u nás 430 tisíc hospodářů status samostatný, ale pozor, samostatným hospodářem byl stejně tak vesnický strejc s jedním políčkem jako zástupce panstva s lesy a polnostmi přes půl dnešního okresu. A 866 tisíc lidí pracovalo jako stálí čeledíni a skoro milion lidí jako nádeníci. Čeledín to měl lepší. On měl, dnes bychom řekli, stálý pracovní poměr. Nádeník byl člověk najatý k práci na den. Proto nádeník. Později to znamenalo i na pár dní, tedy dočasně. Třeba právě teď ožních na kosení obilí nebo vázání snopů. No a zítra o tom, jak vypadala kuchyně ve 14. a 15. století.
1: Bejvávalo.

smyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haugwitzova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 24. Minulý týden jsem se potkal s kamarádem, jo? Tak jsme si povídali, co rodina. Pak jsem se zeptal na manželku a on říká, jo, manželka, jo, no tak ta miluje kulturu, čoveče. Ona ráno mi udělá cirkus, víš, přes den hraje divadlo a večer, jo, tak to dělá herečku.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Vysílání Českého rozhlasu Vysočina zpíval Janek Ledecký. My vás zveme na hrad Ledeč nad Sázavou, kde se už o tomto víkendu bude konat Mimofest, což je multižánrový festival umění. Pořádá ho divadelní a volnočasový spolek Mimochodem. No a těšit se tam můžete na divadlo, tanec, taky na muziku, poezii, ale i na cirkus nebo dílničky a výstavy. No a stačí tedy vyrazit na hrad Ledeč nad Sázavou o tomto víkendu.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Ještě jsou a máme ověřeno, jen se musí kousek dál do lesa, kde není úplně sucho a malinám se tam daří, aby jejich šťavnaté bobule dozrály. Z malin se dá udělat opravdu dobrá šťáva, která nám vydrží až do příštích prázdnin. A my vám teď řekneme recept.
2: Domácí malinová šťáva je naprosto skvělá, protože když si ji vyrobíme sami, není v ní naprosto nic jiného než maliny a cukr. Na tuto voňavou dobrotu budeme sice potřebovat trochu času a práce, ale výsledek pak ocení úplně každý. S receptem se mi svěřila kolegyně Irena Šarounová.
3: Recept na malinovku je rodinný poklad po babičce Růžence. Nejlepší a nejvoňavější jsou samozřejmě lesní maliny. Základ: nasbírat maliny hodně a můžeme už při sbírání do těch kyblíčků maliny zmáčknout, aby se jich tam víc vešlo, protože mačkat budeme potom i do sklenice na kvašení. My používáme takové ty velké 4-5 litrové od okurek. V té sklenici je potřeba rukou maliny rozmačkat, aby pustily co nejvíc šťávy a naplnit do 3/4, aby nahoře bylo trochu místa, protože jak začnou kvasit, tak se to celé zvedne. Hrdlo té sklenice je potřeba zakrýt plátínkem, upevnit

0: jen tak nalitá na nějakém dezertu.
1: Já už nemám co dodat, jen to, že šťáva určitě vydrží celý rok, tak si ji užijme, ať nám chutná a na zdraví.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině padl krajský teplotní rekord. Železniční most na cyklotrase u Havlíčkova Brodu projde opravou. Jihlavští hokejisté budou hrát na domácím ledě první přípravné utkání na novou sezónu. Středa bude slunečná, odpoledne lokálně sprchne teploty až 37 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Vysočina zažívá nejteplejší den v historii měření. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu odpoledne dosáhla teplota na stanici v Třebíči 40 stupňů Celsia. Vysoké teploty jsou i na dalších místech kraje. Podrobnosti má redaktor Dušan Vrbecký, který je se mnou ve studiu.
2: Dosavadní rekord pro kraj Vysočina byl z letošního 28. června, kdy rovněž v Třebíči naměřili 39,7 stupně. Aktuálně tam padla vůbec poprvé v historii měření na Vysočině 40 stupňová hranice. K té se blíží i hodnoty v Libici nad Doubravou, kde je aktuálně téměř 39 stupňů, ve Velkém Meziříčí a Havlíčkově Brodě je bezmála 38 a více než 37 stupňů aktuálně hlásí i stanice v Dukovanech a Moravských Budějovicích.
0: Nová cyklotrasa z Havlíčkova Brodu do Horního Papšíkova projde v budoucnu dalšími úpravami. Její součástí je starý železniční most, který cyklisty převádí přes řeku Sázavu. Město ho dostalo darem od státu a chce ho zmodernizovat. V tuto chvíli je provizorně zpevněný další lávkou, popsal starosta Brodu z ODS Zbyněk Stejskal.
3: Až by se ta oprava začala, tak se samozřejmě opraví i ta mostovka a ta prostřední lávka, která tam teďka je, nevypadá úplně vzhledně, tak ta by zmizela a byl by ten most celý klasicky využitý, takže teď je to provizorní řešení na nějaké roky, než zase ušetříme nějaké peníze a budeme investovat do opravy celého toho mostu.
0: Jde o jeden z posledních nýtovaných mostů, také proto je i kulturní památkou. Policisté pátrají po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a dosud se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je štíhlý, vysoký 175 cm, má modré oči a krátké šedé vlasy. Fotografie muže je na webu policie, jakékoliv informace je možné volat na linku 158.
1: Sport.
0: První přípravný zápas před novou sezónou dnes odehrají hokejisté Dukly Jihlava. Od 17:30 přivítají v Horácké aréně Tábor. Domácí klub během letní přestávky představil zatím celkem 7 posil, které se dnes mohou poprvé předvést na ledě. Horácká Slavia Třebíč bude hrát první přípravu až za týden proti B týmu Pardubic.
1: Počasí.
0: V průběhu noci teploty sestoupí na 22 až 19, v údolích místy až na 17 stupňů a zítřek přinese další tropy. Ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti a objevit se mohou lokální přeháníky a bouřky, a to i silné. Teploty vyšplhají na 34 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Chotěboři v Sokolohradské ulici se vybouralo auto a motorka, jezdí se tam kivadlově a na Žďársku v úseku Milovy Křižánky bouralo jedno auto, také se jezdí jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
1: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro. Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy, ale špičkový olivy, opravdu. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Opravdu. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak se tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte
4: dobře.
5: Se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil, vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil úplovu chrousta. To je scénka z Table Hurvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano.
4: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně, jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
14: To nevím.
13: Kost je pro psa a škola pro kočku.
14: No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
14: No hodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
14: Ale děti.
13: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
14: No nazdar. Snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
14: Fakt? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
14: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
14: Co?
13: Otec, Hurvínku.
14: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
14: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
14: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
14: No, diď.
13: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
14: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo?
14: Jo?
13: Jsem rychle unavenej. Takže já si půjdu dáchnout. Jo, a Máni?
14: Co?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
14: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
14: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
14: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
14: Já, ty se teda máš. Jo. A Hurvínku?
13: No, co pak?
14: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně
1: nechybí.
2: Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka Ščerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: to ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo
2: no,
3: nemá.
2: O tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Královné, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko.
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no
4: tak
2: vidíte,
4: Ačko,
2: že
4: dobře.
2: Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Boušce, která se blíží Hůst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky,
2: se,
4: mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje,
15: pan...
16: Co to je do prdelky?
15: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
17: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
15: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
16: To nebude potřeba.
15: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
15: Zrovna lichotka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. A potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
15: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem 3x přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
1: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
0: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
1: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
2: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
3: Přesně společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
2: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Záchranářské posádky na Vysočině výjíždějí kvůli horku častěji. Lidé se naposledy rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku na náměstské základně. Fotbalisté Sparty se v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů utkají s Olympikem Lyon. Středa bude slunečná, odpoledne lokálně sprchné teploty až 37 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Mírný nárůst počtu výjezdů zaznamenala v posledních dnech záchranná služba kraje Vysočina. Důvodem je i více zásahů spojených s následky horkého počasí. Včera posádky vyjeli ke 164 případům. To je o 2 méně než v sobotu, která byla zatím nejvytíženějším dnem. Více doplňuje mluvčí krajské záchranky Petr Janáček.
3: Nejčastěji jsme zasahovali u pacientů se somatickými obtížemi, které mohou s horkým počasím úzce souviset. Šlo o kolapsové stavy, dušnosti, srdeční potíže nebo vysoké horečky. Mimo to evidujeme v posledních dnech také zvýšený počet výjezdů k lidem s alergickou reakcí po bodnutí bodavým hmyzem, tedy nejčastěji vosou, včelou nebo sršní.
2: Příbuzní, známí a kolegové se dnes v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která před 2 týdny zemřela na Třebíčsku. Zahynula při pádu armádního vrtulníku americké výroby Venom na základně v náměšti nad Oslavou. Další 4 vojáci byli zraněni. Dnešní smuteční obřad v kostele svatého Václava se na přání rodiny konal bez přítomnosti veřejnosti. Na místo podle serveru iDnes.cz dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Celkem se obřadu zúčastnili více než 200 lidí. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl podle Davida Uhlíře přístup jiný.
4: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak učitelům.
2: Univerzita se hájí, že nemá přístup k informacím o zraněných žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale studenti můžou dál, nárok na podporu vyprší na konci roku. Při střelbě na Filozofické fakultě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí a 25 osob střelec zranil. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními kolegy ze zemí 27. Pomoc by mohla být finanční i organizační. Ministři vnitra zasedali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně 72 tisíc lidí. Většina z nich se už mezi tím vrátila domů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty dnes ve 20 hodin na Letné nastoupí v úvodním zápasu třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Aby se Pražané dostali do hlavní fáze, potřebují vyřadit francouzský klub a následně i lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. To okomentoval spartianský záložník Andrew Irwin.
5: Každý má své sny a naděje, že si zahraje evropské poháry. A Liga mistrů je samozřejmě úplný vrchol. Teď máme příležitost předvést dvakrát dobrý výkon a postoupit do dalšího kola. Osobně se hodně těším na tuhle výzvu.
0: Počasí.
2: Pelči nebo Dukovanech je teď 38 stupňů, v Černovicích 36. Během noci teploty se stoupí na 22 až 19 stupňů, v údolích místy až na 17. Zítřek nás čeká ráno a dopoledne skoro jasný až polojasný, odpoledne a večer přibude oblačnosti. Ta může přinést lokální přeháníky a bouřky, a to i silné. Teploty budou znovu tropické, vystoupí na 34 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku stále opatrně mezi obcemi Milovy a Křižánky. Odstraňují tam havárie osobního auta, jezdí se jedním pruhem. Na trase Jihlava Pelhřimov pozor mezi Dušejovem a odbočkou na Opatov. Tam bouralo jedno osobní auto a také se jezdí jedním pruhem k Ivadlově Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. A Vysočina má nového děkina na silnici. Dnes ocenili Vyďař nad Sázavou za pomoc ženě, která sjela autem do Jemníka. S vyznamenaným řidičem mluvila i naše redaktorka Julie Kavková, která se už za chvíli přihlásí do našeho vysílání.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Vysočina zažívá nejteplejší den v historii měření. Podle Českého hydrometeorologického ústavu odpoledne dosáhla teplota na stanici v Třebíči 40 stupňů Celsia. Dosavadní rekord pro kraj Vysočina byl z letošního 28. června, kdy rovněž v Třebíči naměřili 39,7 stupně. Ještě letos dostanou cestující možnost využít elektronické jízdné a odbavení v krajských linkových autobusech. Dosud si mohou elektronickou jízdenku koupit jenom v aplikaci Můj vlak. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina k tomu dnes více řekl náměstek hejtmana pro dopravu Vladimír Novotný ze SocDem.
2: Cestující si bude moct koupit jízdenky mobilní aplikaci VDV. Kromě jednotlivých jízdenek budou v mobilu k dispozici 7denní, 30denní a 90denní jízdenky.
1: Na Havlíčkobrodsku je teď výrazně omezený pohyb v okolí zámku ve Vilémově. Kvůli rizikové stodole v rohu obory majitelé uzavřeli část dosud volně přístupných pozemků. Odborný statický posudek vyhodnotil stav stodoly jako havarijní a mohla by se zřítit. Správci místo zabezpečili oplocením a zakázali vstup i vjezd vozidel. Muzeum Vysočiny Pelřimov chce do svých sbírek získat vzácný historický vůz Praga Grand z roku 1929. Pokud ho zakoupí, stane se veterán součástí expozice na opraveném hradě Kámen. Nové hráče schání fotbalový klub TJ Jiskra Dobronín. Kvůli dlouhodobému nedostatku fotbalistů musel v posledních 5 letech dobrovolně 3x sestoupit do nižší soutěže, i když po sportovní stránce se vždy zachránil. Za dobronínským týmem se vydáme v našem seriálu o regionálním fotbalu, krátce po 17:30. A jihlavští hokejisté dnes budou hrát první přípravný zápas před novou prvoligovou sezónou. V 17:30 přivítají v horácké aréně Tábor. Dukla během letní přestávky představila zatím 7 posil, které se mohou poprvé předvést na ledě. Takový byl souhrn událostí z Vysočiny. Hezký podvečer vám přeje Karel Piška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve čtvrt na šest posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Ocenění Gentleman silnic dnes ve Žďáři nad Sázavou převzal 33-letý Jakub Vrbka. Pomohl zachránit život ženě, která sjela ze silnice do vody. U předávání byla i naše redaktorka Julie Kavková, která má pro nás podrobnosti. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak přesně Jakub Vrbka ženě pomohl?
1: S oceněným jsem mluvila a celou akci mi popsal. Se svým tatínkem se vraceli autem domů po vedlejší cestě u obce Věžná na Žďársku a všimli si, že uprostřed rybníka je automobil. V protisměru stálo jiné auto, jehož řidička už komunikovala se záchrannými složkami. Automobil v rybníce se začal velmi rychle potápět. Jakub Vrbka vzal klíč na utahování kol, který měl v plánu rozbít okénka potápějícího se vozidla a skočil do vody.
2: Ale to nešlo. A pak vlastně jsem si vzpomněl, že dveře jdou otevřít, až se vlastně naplní kabina vodou a vyrovná se tlak. Takže vlastně, až vlastně se potočilo skoro celý auto, tak jsem se vlastně znovu potopil ke klice, zabral jsem a povedlo se mi otevřít zadní dveře.
1: Studenou vodu v rybníce nebo vlastní strach v ten moment vůbec nevnímal. Přesto podle svých slov nepracoval na autopilota, jelikož musel během celé záchranné akce neustále rozmýšlet své další kroky.
0: Jak sám oceněný vnímá titul Gentleman silnic?
1: Jakub Vrbka doposud o tomto ocenění nevěděl, netušil tak ani, že by mohl být nominován. Je to podle něj ale příjemná pocta. Laureáty na toto ocenění může navrhovat i veřejnost. Jakuba Vrbku ale nominovala samotná policie. Ocenila ho i obec, ze které pochází.
0: No a kolik lidí z Vysočiny již získalo toto ocenění?
1: V minulosti získalo ocenění už 18 lidí z Vysočiny. Titul se sem vrací po 10 letech. Před Jakubem Vrbkou jej získalo 12 mužů a 6 žen. Ocenění uděluje policie od roku 2005. Dnešním dnem jej drží 245 lidí napříč republikou.
0: U předávání ocenění Gentleman silnic ve Žďáru nad Sázavou byla naše redaktorka Julie Kavková. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Ve Smrčném na Jihlavsku teď máme našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou a vypravíme se tam.
1: Regionální stopař.
0: Jela se tam totiž podívat na včelí stezku, kde objevila i takzvané kláty. Co to vůbec je, to nám teď prozradí. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Už jsem si prošla část včelí stezky a jsem teda u těch klátů, ty jsou tady dva a jsou to takové duté kmeny se stříškou a na nich jsou vyřezané obrázky. Na prvním je včela, na druhém znak obce Smrčná. No a v těchto kmenech žijí včely. Používaly se hlavně v minulosti, takže to jsou takový předchůdci úlů. No a včela totiž může žít v jakékoliv dutině a aby lidé nemuseli dříve vybírat med vysoko v korunách stromu, tak si přinesli špalek rovnou se včelami dolů na zem. No a v takových úlech může žít 50 až 70 tisíc včel.
0: Pojďme teď více přiblížit další stanoviště stezky.
2: Ta stezka je dlouhá 3,5 kilometru a je na ní celkem 7 zastavení. Zaměřuje se na včely a včelařství a otevřená je už od roku 2017. No a na každém tom stanovišti je informační tabule, na které si můžete přečíst, jak včely žijí a také jaké produkty díky včelám máme. No a ta stezka je určená všem lidem různých věkových kategorií. Celou stezkou vás bude provázet včelka Amálka, což si myslím, že ocení hlavně děti. No a stezka začíná u Hájenky mezi Větrným Jeníkovem a Bílým kamenem. Na téhle stezce se také podíleli studenti ze školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě pod vedením pana učitele a včelaře Jiřího Čady. No a studenti pomáhali s odborným obsahem na informačních tabulích a také se v rámci svých praxí starají o stezku a o úly.
0: No a stezka volná nebo volně přístupná kdykoliv?
2: Ano, a výhodou hlavně teď v létě si při těch tropických teplotách je, že stezka vede částečně lesem, kde je stín a také vede kolem Černého rybníku, takže když si vezmete plavky, tak se můžete i vykoupat. Já když jsem šla okolo, tak už tam bylo opravdu mnoho lidí. No a každý rok se nebo Smrčná pořádá i organizovanou procházku včelí stezkou. Je to komentovaná procházka se včelařem a zároveň jsou ve Smrčné vždycky připravené nejrůznější včelí produkty k ochutnání a i doprovodný program. A letos tahle akce připadá na 5. září.
0: Ze včelí stezky, kterou byste našli ve Smrčném na Jihlavsku, se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová. Díky za to a hezký den.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji a máme krátce po půl šesté. Co dokáže s naší psychikou udělat dovolená a jak poznáme, že odpočíváme správně? Na to se v dopoledním rozhovoru Hela Dvořáková ptala dnes psychiatra Miroslava Skačányho.
1: Dovolená je fakt důležitá, to je myslím jeden z největších sociálních vymožeností vůbec naší doby, že dovolená vůbec existuje. Ano, víme, že před 150 lety ještě nějaký taký pojem ani neexistoval. Vlastně u těch, hlavně to vidíme jako v té revoluci, jako v továrské, ale na druhé straně zase ten mozek musíme si uvědomit, že je vlastně nejdůležitější orgán v našem těle. Je to orgán jak kterýkoliv jiný, všechny naše orgány potřebují někdy oddechnout si a ten mozek taky stejně. Když vlastně dovolenkujeme, když máme volno, když relaxujeme, tak vlastně tím se regenerují se vlastně ty jednotlivé spoje a dodává to jako vyšší kvalitu potom ty naší psychiky do běžného života. Mm-hmm. Takže dovolená určitě a měla by být, to v každém případě.
2: No, mnoho lidí si myslí, že třeba stačí jenom týden volna, ale existuje vůbec nějaká ideální délka dovolené, aby měla ten pozitivní vliv na to naše duševní zdraví?
1: Celkově se uvádí, že týden je málo. Mm. Že měl by to být a vždycky sudy počal na 2 nebo 4 týdny. Jakože ten první týden je taky, jakoby, když vypneme nějaký strojový motor, tak vlastně pomalu to jako zastavuje se. Potom vlastně ten druhém týdnu jakoby se právě regenerovaly ty jednotlivé spoje v tom mozku. Třetím týdnu, jak kdyby to tak trochu zase usnulo a ten čtvrtý týden vás jako vrátí potom zpátky do toho, co chceme dosáhnout. Znamená, že člověk se vrací z dovolené a je v pohodě a šťastný a veselý a krásně se mu nastupuje do práce většinou.
2: Teda, že pokud si vezmeme dovolenou třeba jenom na ten týden, tak se nám ty stroje vlastně vypnou a hned je nutíme, aby se potom týdnu zapli.
1: No, by to tak nemělo být. Hmm. A ještě nejhorší jsou takové ty jakože prodloužené víkendy, kde člověk si vlastně vůbec fakt neoddechne, ano, že vůbec ani nemá čas přemýšlet na to, že vlastně za 2 dny už musí opět do práce, takže to by rozhodně vyloučil.
0: No a zítra se po 11. hodině na Českém rozhlase Vysočina vydáme do světa knižních novinek s Janou Kožichovou z knihkupectví Kosmasy hlava, tak si určitě poslechněte i zítřejší dobré dopoledne na Českém rozhlasu Vysočina ještě předtím, než vyjedete třeba na dovolenou. My vám doporučíme nějakou hezkou knížku. Den v kraji.

0: obyčejnou ženu.
1: Posloucháte Český rozhlas Vysočina na taky den v kraji. Nezájem hráčů ubíjí fotbal v Dobroníně na Jihlavsku. Od roku 2022 se klub už po třetí nechal dobrovolně přeřadit do nižší soutěže. No a teď už na tréninky chodí tak málo lidí, že ještě pár hodin před zápasem není jisté, jestli se podaří poskládat celou jedenáctku. Vypravíme se tam v dnešním dílu našeho seriálu věnovaného regionálnímu fotbalu. Jehož soutěže o víkendu zahájí novou sezónu. Někdejší účastník šesté ligy ji začne až v deváté nejvyšší soutěži a reálně hrozí, že by mohla být i poslední.
2: Dobře, hraj, hraj. Tam.
3: No nic moc, teda. Už máš mě trénovaný.
2: Čau.
3: Pane Hnátek, ne, říkám.
4: S trenérem dobroninských fotbalistů Radkem Chvátalem čekáme na hřišti, kam se pomalu schází hráči na první trénink před novou sezónou.
5: 5 let už se tady netrénuje.
4: Aha, takže vy ani netrénujete.
5: Ne, dneska je první trénink po x letech.
4: Dneska se vás sešlo, pokud dobře počítám, 8 hráčů. To je výjimka.
6: To je výjimka, no.
4: Ale nějak ty hráče na zápas sehnat musíte?
5: To musíme, to jakoby píšeme i těm, co už nehrajou a že bráme, aby šli, prostě, aby nás bylo fakt třeba 11-12. Na prd je to, že kluci turnusujou, prostě dělají cizině, takže 14 dní jsou, 14 dní třeba ne. Tak pak se to fakt těžko, horko, prostě skládá i nás třeba 11.
4: Za dobronínské fotbalisty hrají i 3 synové trenéra, mezi nimi i Roman Chvátal. Jak dlouho hrajete?
6: Ježiš, no dlouho, já nějakých 15 let určitě. Prostě od malička jsme k tomu otcem vedený. Táta teď trenér, no. Loni ještě hrával, ale už si přiznal, že na to nemá. Tak mě to je taky nepříjemný, ale zároveň mě ten sport baví, že jo? Takže já jako na ten zápas rád jdu. Horší je, když víme, že nemáme ani náhradu. Že i kdyby se stal nějaký úraz, nedej bože, nebo něco, tak budeme dohrávat o to mín lidech. Kolikrát i půlnoc před zápasem scháníme poslední třeba 3 lidi.
4: Kvůli nedostatku hráčů musel klub dokonce řízeně sestoupit z vyšší soutěže, vysvětluje trenér.
5: To jsme šli dobrovolně, protože tady nebyli ty lidi, což nejsou skoro nikde v těch vesnicích. Tak jsme se dobrovolně přihlásili o třídu níž, že si to ty mladí zkusej vykopat nějak znova od nuly. Jako kdyby tady skončil fotbal letos, tak už by se asi dokupy nedal, že jo? Takže proto jsem se rozhodl já, jakože to vemu jako trenér, aby prostě ty mladí chtěli hrát, no, takže uvidíme tenhle rok, co se stane.
4: Podobné problémy mají dlouhodobě i jiné kluby v kraji. Dobrovolným sestupem do nižší soutěže v minulosti nedostatek hráčů řešili například i fotbalisté v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku anebo v Počítkách na Žďársku. Z Dobronína Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Krátce po 6:15 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak všude nám padají rekordy a asi dá se říct, že padly úplně všude.
2: Ano, úplně všude na stanicích, které měří více než 30 let, na Vysočině padly na všech stanicích, dokonce ale v Třebíči, která ale měří jenom 12 let, tak tam jsme naměřili 46 desetin stupně Celsia, takže tam padl v podstatě rekord vysočinský, ale musím zmínit, že ta třebíčská stanice je taková trochu specifická tím, že ona je mezi zástavbou ve městě, takže tam samozřejmě se ty plochy přehřívají lépe a rychleji. Na druhou stranu takových míst je v podstatě strašná spousta, takže ta stanice je reprezentativní přesně tady pro tato místa.
0: Pojďme se podívat na to, jak se bude, pokud se tady bude ochlazovat, jaké teploty nás čekají v noci na zítřek a zdali nepřijdou i nějaké bouřky.
2: Bouřky nějaké přijít mohou spíš až během zítřejšího dne, i když teď se snaží na Vysočinu od západu ještě nějaké přeháňky s bouřkami dostat z jižních Čech, ale oni se spíš mají zatím tendenci rozpadat, nicméně může se stát, že se ještě některá z nich nadechne a právě zhruba do té západní části kraje doputuje od jihu buď přeháňka nebo možná i bouřka, ty by se potom ve večerních hodinách měly rozpadat a vytrácet, no a v noci už bude převažovat skoro jasno nebo může být i jasná obloha. Teploty nejnižší budou klesat postupně mezi 22 až 19 stupňů, takže zase někde i tropická noc. V údolích to může být o něco méně, podobně jako to bylo dnes ráno, kolem 17. A vítr ten bude foukat během noci postupně slabý jižních směrů anebo proměnlivý.
0: No a zítra přes den bude nějaký ten stupeň chladněji než dneska?
2: Vypadá to, že ano, protože bude mnohem více oblačnosti než dnes, hlavně odpoledne a k večeru by měla převládat právě ta větší oblačnost v ranních dopoledních hodinách, ještě skoro jasno, polojasno. No a potom odpoledne a k večeru spolu s tou oblačností se mohou vyskytovat oproti dnešku s mnohem větší pravděpodobností a i na více místech, nebo řekněme plošněji rozsáhlejší přeháňky, ale oni budou takové izolované, lokální a mohou se objevovat i bouřky a právě mohou být i silné nárazy větru nebo i vyššími úhrny srážek, možná ojediněle dokonce kolem 30 mm. No a díky tomu ty odpolední teploty sice budou vysoké, ale snad ne už tak jako dnes 34 až 37 stupňů.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. První ze série 10 přípravných zápasů dnes rozehráli hokejisté Dukly Jihlava. Od půl šesté bojují proti Táboru. Klub přes léto přivedl 7 nových hráčů. No a kdo z nich hraje, tak to už ví náš kolega Dušan Vrbecký, který je v aréně. Dušané, zdravím tě, dobré horké letní odpoledne.
1: Dobré odpoledne, nastoupilo jich celkem 5. Já ještě předtím ale řeknu, že Jihlava teď 5 minut před koncem první třetiny vede nad Táborem 1-0. První gól v nové sezóně dal ve 13. minutě Marcel Štefančík, který prostřelil brankáře Tábora Filipa Novotného. Pro znalce jihlavského hokeje to není neznámé jméno, je to odchované z Dukly, který teď tady působí v Táboře, ale vrátím se k těm posilám, těch tedy nastupuje celkem 5 dnes. Začnu v bráně, kde je Matěj Žajdlík, mimochodem ten minulou sezonu strávil právě v Táboře, v obraně Alex Rimko, potom Ralf Bergmanis, to je lotyšský obránce, a Vojtěch Rýdl, který přišel ze Zlína, v útoku Jaroslav Broš, no a nehrají dnes Plutnár a Adam Srdínko, a Dukla ještě čeká na příchod Toda Windera, útočníka kanadského, který se připojí k týmu v nejbližších dnech.
0: Venku jsou dnes opravdu hodně vysoké teploty, daleko nad 30 stupňů, spíše až ke 40. Jak je teď v hale? Schladí se diváci na hokej?
1: Musím říct, že se určitě schladí, protože tady je příjemných ohlášených 15 stupňů, což je tedy řekněme o nějakých 21 méně než je venku. Musím říct, že když člověk přijde sem do arény, že to je velký teplotní šok z toho, jak je venku. Na druhou stranu je tady chladněji, než bylo třeba ve starém zimním stadionu Horáckém v podobném počasí, protože ten připomínal v létě spíš skleník a bylo tam opravdu vedro. Tady je opravdu takový, řekněme, příjemný chládek.
0: No a kdo by se chtěl schladit, tak určitě může na hokeji v Jihlavě, kam nás pozval Dušan Vrbecký. Děkujeme za to a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Novým gentlemanem silnic je Jakub Vrbka ze Žďárska. Na Vysočině mají zemědělci sklizené téměř 3/4 úrody. Do středních a severních Čech dorazily silné bouřky. V našem kraji čekáme zítřek slunečný, odpoledne může lokálně sprchnout, teploty až 37 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Pořadí 245. gentlemanem silnic České republiky je 33-letý Jakub Vrbka z Vysočiny. Ocenění dnes převzal od policistů ve Žďáře nad Sázavou. Letos na jaře zachránil život ženě, která sjela autem do rybníka nedaleko Věžné na Žďársku. Skočil do vody a z auta je sám vyprostil, popisuje Jakub Vrbka.
2: Jsem teda zkoušel předtím otevřít vlastně ty přední dveře, když jsem se k ním potápěl, ale to nešlo. A pak vlastně jsem si vzpomněl, že dveře jdou otevřít, až se vlastně naplní kabina vodou a vyrovná se vlak. Takže vlastně, až vlastně se potopilo skoro celý auto, tak jsem se vlastně znovu potopil ke klice, zabral jsem a povedl jsem je otevřít zadní dveře.
1: Zemědělci na Vysočině mají sklizených už téměř 70% obilovin. Nejrychleji žně postupují na Třebíčsku, naopak nejvíc práce ještě zbývá na Jihlavsku. Průměrné výnosy obilí a řepky jsou ale zatím nižší než v loňském roce. Jihlavská agrární komora uvádí, že z hektaru obilovin zemědělci sklízejí v průměru 5,5 tuny, tedy zhruba o 800 kg méně než loni. Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne se tvořily hlavně ve středočeském kraji a teď postupují dál na sever. Postupně zasáhnou také Ústecký a Liberecký kraj, upřesňuje meteorolog Miloš Dvořák.
3: Největší potíže budou asi s nárazy větru, jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále, takže to bude asi to hlavní, srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se tam může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
1: Bouřky by po 20. hodině měly slábnout a postupně odejít mimo území Česka. Meteorologové doporučují sledovat aktuální vývoj počasí a během bouřek i vysokých teplot omezit venkovní aktivity. Polské stíhačky dnes nad Baltským mořem zachytili ruský průzkumný letoun Ilyushin. Pohyboval se 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Na síti X to oznámil ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš a incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Od začátku července jde o několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO. Sport. Čeští hokejisté do 18 let po úvodní prohře na Hlinka Grecky Cupu v kanadském Edmontonu odehrají utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin. Počasí. V Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí je právě 38 stupňů, v Humpolci 36. Během noci teploty se stoupí na 22 až 19 stupňů, v údolích místy až na 17. Zítřek nás čeká ráno a dopoledne skoro jasný až polojasný, odpoledne a večer přibude oblačnosti. Tam může přinést lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty budou znovu tropické, 34 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na trase Jihlava-Pelhřimov je teď uzavřená silnice mezi Dušejovem a odbočkou na Opatov. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer. Český rozhlas Vysočina vám v následující hodince hraje pro dobrou náladu a především na vaše přání. Začínají dechovky pro Vysočinu. Příjemný poslech.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

pochodem Národní gardy Bedřicha Smetany jsme zahájili dnešní, trošku netradičně jsme zahájili dnešní dechovky pro Vysočinu. Formulář určený pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky posílejte na 90 011 04. A také můžete volat přímo sem do studia na jihlavské telefonní číslo 22 155 49 99. Tak to udělala i paní Hanka a vítám ji ve vysílání. Dobrý podvečer. Hanko, dobrý podvečer. A Hanka nám někam zmizela, chtěla zahrát písničku Stůj při mě láskoma od Stříbrňanky, tu máme nachystanou, ale nevím pro koho to bude. Třeba se ještě Hanka dovolá jednou a potom nám to řekne. Písnička každopádně je při...

0: Stříbrňanka zahrála písničku Stojí při mě lásko má a Hanka, ale jiná, než mě volala před chviličkou, je připravená na telefonu. Hanko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomášku, já vás zdravím a přála bych zahrát písničku sestře 75. narozeninám Alence do Poděba. Přeju jí hodně zdraví, štěstí, lásky a tu písničku, co jsem vybrala, Holuběnku.
0: Máme ji připravenou i pro vás, Hanko. Přejeme také všechno nejlepší. Hrají Vacenoviáci, hezký večer a brzy naslyšenou.
1: Děkuji moc, pane Tomášku, a mějte se hezky. Naschledanou.

0: Hanku první mám opět na telefonu. Doufám, že nám všechno klapne. Hanko, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Moc se omlouvám, nějak mi to tady vypadává, nebo nevím jak to. Ale chtěla jsem vás poprosit o zahrání písničky pro Věru a Jirku Hlaváčkovi ze Světlí na Sázavu. Mají za sebou 55. výročí svatby. Myslím, a hodně zdraví do starších let společných. A to jim přeje Hana a Jarka.
0: Dobře, Hanko, bezva. Teď nám to klaplo o něco lépe, paráda, tak jsem rád a já doufám, že si kamarádi písničku užijí. Mějte se hezky a písničku posíláme, naslyšenou.
1: Děkuju. Teda.

0: Chcete zdarma na koncert Anety Langerové nebo Lucie? Chcete jít zdarma na sobotní horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou? Pak poslouchejte zítra ráno, budu pro vás mít dvě vstupenky.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: V tuto chvíli před sebou mám e-mailové přání. Dobrý podvečer, dnes máme přání ke kulatým 70. narozeninám. Zahrát písničku pro Františka Růžičku z pohledu vynikajícího řidiče kamionu a excelentního brankáře fotbalu. Necháváme zahrát píseň, když odchází mládě od veselky. Přejeme zdraví, zdraví a zase zdraví. Podepsaní jsou Milan a Dáša z pohledu.

0: To byla veselka Ladislava Kubeše, teď nás čeká Galánička a také další posluchačka, paní Maruška Spolné. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodný a mohl zahrát Marušce Kotkové neboli Hefrové z Přibyslavy. Ona je hrozně šikovná, baví pečení, vaření a udělala nám dneska moc dobré řezy a byla tady s dětma. A písničku nechám na vás, třeba Dolinečku, jestli tam budete mít. A bude to i pro vás.
0: Dobře, já jsem vybral písničku Dolina, Dolina. Hraje ano. Galánečka Kamila Bartáka. Vám, Maruško, děkuji za zavolání a přeju také hezký večer.
1: Já tak děkuju, naschledanou.

0: Galánečka zahrála písničku Dolina Dolinečka a další posluchačka je paní Maruška z Pelhřimova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům. A prosila bych zahrát písničku pro naši partu, pro Verču, jejího přítele, pro Pepu Zeleného, pro Pepu do Jihlavy, Věru a Mirka Dobatelová, Honzu do Brna, Marušku Dederovu a Klokočkou do domova důchodců pro Seči Obořišti a taky pro vás, pane Tomáši. A Maro, ta písnička je pro tebe a aby to se ti zase hezky udělalo lepší, aby zase jen tak pro potěšení a pro radost, aby jsme zvládli ty hrozný vedra. Děkuji vám mnohokrát a zase si někdy zavoláme. Děkuji vám.
0: Těším se na to, Maruško, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

0: To byla Budvarka ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Posloucháte Dechovky pro Vysočinu a v tuto chvíli jsou tu pozvánky na následujících 14 dnů, kam zajet na pěknou dechovku. Tento čtvrtek se můžete na Jihlavském náměstí těšit na malou muziku Na uše Pepíka od 16 hodin. 8.8. tuto sobotu vás zvu na pěkný festival do Dolních Heřmanic. Hrají tam samé výborné kapely. Festival začíná ve 13 hodin. 13.8. příští čtvrtek Jihlavské náměstí, tentokrát Vysočinka od 16 hodin. Kdo Vysočinku má rád, může ještě 15.8. přijet do Kejžlice u Humpolce od 17 hodin. Tam bude pouťový koncert. 15.8. vás také zvu na festival do Strašova u Přelouče, tam to začíná ve 14 hodin a 16.8. tady domácí festival krásný v Dobrohostově u Havlíčkova Brodu od 14 hodin zase hrajou 4 kapely, jak jste zvyklí, určitě někam přijďte, protože to bude stát za to. Je tady další posluchač, tím je pan Luboš. Luboši, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, já mám takové skromné přání. Dneska je to smutných 35 let, co nás navždy opustil velký příznivec dechovky, pan Karel Zápotočný z Havlíčkova Brodu. Byl bych rád na něj zazpomínal a jestli by bylo možno zahrát písničku Malý hošík černovlasí. S láskou stále vzpomíná syn Luboš s rodinou. Děkuji.
0: Luboši, jako vzpomínku je to písnička ideální, tak zazpomínáme společně s orchestrem Petra Finka. Vám děkuju a hezký večer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: 18 hodin 39 minut také s Joškou, z Hrálce. Joško, vítám tě ve vysílání, ahoj.
2: Ahoj. Dneska musím dát zahrát, co jsem dneska tam slyšel, asi třetí písničku. Frantovi Růžičkovýmu do pohledu k 70. Musím vám říct, že jsem s ním prožil 5 let života. 3 roky učilišti ve Světlé nad Sázavou a 2 roky na vojně v Českých Budějovicích. Takže 5 let jsme spolu prožili. Takže já mu přeju k 70. zdraví, štěstí, dlouhá léta a ať ten fotbalista ještě se pohybuje dobře. Brankář výborný, takže jiný už říkat nemůžu.
1: Dobře, Joško.
2: Takže jsme vybrali písničku s Tomáškem.
1: Pěknou veselou polku, aby mu to ještě 70 dobře chytalo, třeba na nějakém veteránském turnaji, že jo?
2: Tak, to určitě on. Já jsem se do pohledu najezdil.
1: Dobře, tak jo, písničku posíláme do pohledu, písnička je nachystaná. Joško, tobě děkuju, hezký večer a naslyšenou.
2: A měj se krásně, Tomášku. Ahoj.

0: To byla Mistříňanka, písnička Pod kopcem Hustýnem a teď Maruška z Jihlavy vybere písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, tady je Marie z Jihlavy. Chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost, pro sebe, pro mého manžela Jaromíra a vnuka Adama. Nějakou písničku od Stříbrňanky, kterou jste vybrali.
0: Dobře, písničku posílám od Stříbrňanky. Láska je bílučka, břízka, ať se vám líbí.
1: Děkuju.
0: Maruško, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

Tak to byla krásná táhlice v podání Stříbrňanky. Láska je bilučka břízka. To byla písnička, která dozněla. Je tady další přáníčko, tentokrát SMS-kové. Prosím zahrát písničku, co je to za děvčátko. Děkuje Laťka. Laťko, písničku hraje Budvarka.

byla Valčíková písnička v podání Budvarky, taková pěkná vzpomínka na Budvarku a na takovou historickou pěknou nahrávku, která se nachází v archivu Českého rozhlasu. Moc pěkné. Je tady připravena, nebo připraveny jsou tady poslední dvě přáníčka SMSková. Prosím o písničku Slzičky na Čumavou pro vzpomínku na moji sestru Marii, moc mi chybíš, děkuje Hanka. To je jedna z těch písniček a druhá, která zazní úplně na závěr dnešních dechovek pro Vysočinu. Prosím, zahrajte Růžence Bendové do Bítovčic, písničku Muškáty, děkuji vám, podepsaná je Jarka. Tak tyhle dvě písničky zazní na závěr dnešních dechovek pro Vysočinu. Zase zítra v 18 hodin si můžete naladit Český rozhlas Vysočina a poslechnout si pěkné dechovkové písničky. Dnes se loučí Tomáš Odrážka. Naslyšenou příště.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák

0: jak jsem dobovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Srážka tří osobních aut na trase Jihlava-Pelhřimov si vyžádala 9 zraněných. Hrad Kámen by mohl rozšířit svou sbírku o vzácný historický automobil. Jihlavští hokejisté hrají úvodní přípravný zápas proti Táboru. Zítřek čekáme slunečný, odpoledne může lokálně sprchnout, teploty až 37 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Devět lidí se dnes zranilo při střetu tří osobních aut na trase Jihlava-Pelhřimov. Krajští policisté informovali, že silnici číslo 602 mezi Dušejovem na Jihlavsku a odbočkou na Opatov museli zcela uzavřít. Nehoda byla nahlášená po 16:30 odpoledne a vyjeli k ní všechny složky záchranného systému. Policisté následně začali odklánět dopravu. Více také v zelené vlně. Ochránci přírody upozorňují, že by lidé neměli přenášet raky z řek a potoků. Někteří se tak snaží korýšům pomoci dostat se z mělkých toků do hlubších vod. Tím jim ale můžou ublížit, upozorňuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
3: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor, což je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zlikvidovat celé populace.
2: Ochránci proto doporučují nechat raky tam, kde jsou. Současně žádají, aby lidé hlásili případné hromadné úhyny raků. Historický vůz Praga Grand z roku 1929 chce do svých sbírek získat Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Koupy za 8,5 milionu korun podpořila krajská rada a doporučila ji ke schválení zastupitelům. Další příspěvek kraj žádá od Ministerstva kultury. Pokud ho získá, vzácný historický automobil se podle hejtmana Martina Kukly z hnutí ANO stane součástí expozice na opraveném hradě Kámen.
4: Pokud to schválí zastupitelstvo a všechno se podaří, tak budeme dávat žádost o dotaci na Ministerstvo kultury, který kryje až 65%, to znamená zhruba 5 milionů 525 tisíc korun z celkové té hodnoty nákupu 8,5 milionů korun.
1: Sport.
2: První přípravné utkání před novou sezónou první ligy. Teď hrají hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně hostí tým Tábora. Po druhé třetině vede Jihlava 2-1. Horácká Slavia Třebíč bude hrát první přípravný duel až za týden, kdy se střetne s B týmem Pardubic.
1: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou nebo Přibyslavi je právě 36 stupňů, ve Svratouchu 32. Během noci teploty se stoupí na 22 až 19 stupňů, v údolích místy až na 17. Zítra nás čeká ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer přibude oblačnosti. Tam může přinést lokální přehánky a bouřky, a to i silné. Teploty budou znovu tropické, 34 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na trase Jihlava-Pelhřimov probíhá odklízení střetu tří osobních aut mezi Dušejovem na Jihlavsku a odbočkou na Opatov. Buďte tam opatrní, silnice už by měla být brzy zprůjezdná šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, vidíte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy. Máme dokonce doloženy tři osady s tímto názvem na našem území. A původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili, a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé, je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v Krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevují

0: objevil v Barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v Barmském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
1: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikovali tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
0: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
2: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
0: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21. a půltém kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné v Českém rozhlase, v Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom som naozaj úplne opak. Čiže vlastne ja sa musím povedať správne, konvertovať dušu do toho záporáka a potom sa tak vyčistiť. V tých momentoch mi to vadí, ale čo sa týka profesionality a mojej práce, je to veľmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavejšie ako tie, pre mňa osobne, tie kladné postavy, pretože tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na túru, vlastne som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano,
0: jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čiže to erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak. Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem, neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už ani nepamätávali. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Alazar?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme, to pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu, čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste, že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej, my sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev, tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne, to neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A teď to vlastne, ano, zúručujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi. Aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi. Stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušáme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, jak ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, jako hnevá ma to, že tomu nerozumiem, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostane scénar, keď som robil napríklad toho masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie ako, že fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo ty myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je, to všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť, takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách na scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem, já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svědomia.
0: Když jste zmínil teda toho masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava? Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Áno, existujú rôzne spôsoby, teraz to vyvracajú niektorí ľudia, akým spôsobom idete na tú postavu. To sú také rôzne školy a hovorí, tá najzákladnejšia je vlastne Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to sú tie školy, akým spôsobom vnímať. Je ich strašne veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tieto sú dve také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnať, Dustin Hoffman je napríklad, že Stanislavského metoda herectva, áno, a Steve McQueen je Michael Čechov. Áno, to sú, ale hrajú, obidvoch máte rád, áno, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Áno, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejšie, ne?
1: Je, o dosť. Dosť.
0: Proč si ale to děláte složitější? Můžete využít tu druhou metodu?
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale někdo ten pocit nemá, a někdo má ten pocit, že táto metoda je zbytočná, přesně. Ale funguje to, jako nehovorím, že která je lepší a horší, obě dvě fungují. Například Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film bol. Takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: Se trepat. Ano,
1: ano.
0: Jan Jaculiak je našim hostem.
1: Ježiš, teraz ma zatknú niekde.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem. Co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně trávíte?
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjistujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on, jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem.
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli je trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv, carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece, čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakupit správně, čiže toto carbonara, alio, olio, no je toho veľa, to by sme tu boli asi pol dňa, čo je to fantastické.
0: No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostredníctvom jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když si potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. To je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host. Jan Jackuliak, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoš.

0: otázka.
1: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
0: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
2: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Sport. Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
4: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
5: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: jak bán.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
2: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
3: Zlatá láska.
4: Dobrý den. Budete Stanislav?
5: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
4: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
6: Jo, dobrý den.
4: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
6: Jo, děkuju. Děkuju.
4: A kdo to štěká?
6: Igiho tady máme na prázdniny, tohle. Tamte je náš.
4: Které je hodnější?
6: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej, a to je miláček.
4: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
5: No, 57 plus.
4: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
5: Po 9. září.
4: Tak na vaše zdraví a to manželství.
5: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už ho taky není tolik.
4: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde. A pořád v pohodě?
6: Zatím jo.
4: Tak to je dobře.
6: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
2: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato tě neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
4: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
6: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
5: Jako čtyři jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Vodrany.
6: A on je to takový jako park velký.
5: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
6: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
4: Jak jste se na ten den vyšňořila?
6: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
5: No vypadala pěkně, vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
4: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
6: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, nebo 3 by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
4: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
5: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
4: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
5: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka do večera do 8.
6: No. Hrála tam jako kapela, no.
5: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
4: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
6: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
5: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
4: To nevadí, ale ve dvou.
5: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
4: Kdy jste si dali první pusu?
5: Bylo to tady ve Opatovicích o pouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice. Tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
4: No, povídejte, jak se to odehrálo.
5: Co?
4: Jak se to odehrálo?
5: Jako se to odehrálo u každého jiného.
4: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řek, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
6: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
4: To další jste si nechali až po svatbě?
6: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
5: A bylo to hlavně bez následků.
6: Jo.
5: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
2: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
5: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
4: Kde jste sloužil?
5: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přeštic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
4: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
5: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
4: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
6: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No, tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
4: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
6: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou. Před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
4: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické, změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
5: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
6: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
4: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
6: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, no, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak po zájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykálni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se navlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co teď bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano, pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano, no a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali, byl tenhle polibek jiný, byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne, nebo naopak, jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál, no, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Neváte, jsme se brali 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlovat, si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás, nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku, já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům a ona pá, a odkaď jste? No já pám, no od hrbku, tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned. No.
5: Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takovýhle velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že zviditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká pjata špička.
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my sem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, protože chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
4: To je strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne? Každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborný děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu jsem je ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by byla potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že my musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás, teda se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řek, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl: veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tuhle dá po bráku hůl, to furt nechybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle do.
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo, a no, pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší. No.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já mám to jako jednoduše. To, co je v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom beslevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět z návse. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králíci, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky, no jinak koukáme vždycky, který první uvidíme sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního špačka, když přiletí na ořech, a potom vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. to je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě, jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi je to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej. Že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život. Musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhý opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

Jaroslavě a Stanislavu Hrbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl tři

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct i z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme naší

0: publiku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
1: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než 1 000 000 předmětů, pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
3: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1, stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků z pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají říjící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé Bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápětí za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal, a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzevova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebení dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

letěli, vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátily, hořce plakaly, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali, a tvé oči mlčely.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kérkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě zapecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánbu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac mi navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí pre jim nerichtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměluplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: ти старий, спіш? Борець бис мог спати. То є рахоцені погай. Аж се ми плаши коза в хрівку. Штуцла мене рогем, а преуратила до янек мліка. Чи ніяко появена?
1: Маш правду, стара? На ну, тоді сложим загайнього на грабєцім збожі, лес бейвал тихий, як храм? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberský háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy, jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji v vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně, pozor.
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal.

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: V skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.

0: Vida.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu, a věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tma vůkol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušeni nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovský hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou. Jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přece není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, při zutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka. Dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
a věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů. Lásko, mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tam nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pavím jako... Já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam. Můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouští trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No je.
1: U nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, podotázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřeli vy, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězeňkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Nebo dneska, dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Já jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je říct, dnešní jsem... povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát, u České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, nikde neví, a to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova, tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
3: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
3: Byste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 94 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání, na mříže. Prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku v nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Dva a půl roku vazba, potom výkon trestu. A bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno. Uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
3: Napravil jsem se.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi se jistě takový, jak byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
3: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale jsme všichni tát za jeden pro vás.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
3: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu nebo čas. Nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
3: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Kdy bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozdělili být lidé, politiky a z tomu nějakých šestí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
3: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
3: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů. Tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je přivedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k něm taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček.
2: Tak.

0: Ivona Přenoselová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás taky zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši raději ne.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. A řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam hrozné pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam zemi domů zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězenská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a může se chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální praxí. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože ono to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, co znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále a tak dále.
0: A to znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jisté, ale asi jednou týdně jít do kantýny a může si tam koupit nějaký ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby, no prostě kantýna taková.
0: A to,
1: jo?
0: Jsem, a to

0: člověk udělá takový, to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká, slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vězni z těch požadavků moc není, zejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se museli tam být s lidima, s kterýma jste v civilním životě nebyl nikdy ve styku. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
1: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
0: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamlý látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
1: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
0: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodíte do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
1: Děkuju vám, děkuju moc za to.
0: Děkuju. Děkuji, tak se ještě naschledanou.
1: Naschledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám jenom, abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník,
1: ano.
2: Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano.
2: My vlastně...
1: Máte to doma
2: ano,
1: a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuji. To máme ano. Potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě, je to jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a víte, mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Jsem tak uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění. a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisu.
1: A ti odlehčíme úplně na závěr. Nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Musím říct, že opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohled i z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.
3: Noční linka.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: Já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to
1: já
0: věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže. Vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit. Vyskne facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A...
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny za tím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně. Děkuju. Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50, tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením, maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom, jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil. Vlastně
0: vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli, protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně
1: a má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout.
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně, vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: Co když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo nobles, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo.
0: Hmm.
1: No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci, jako dobrý.
0: No
1: ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti. Nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikorkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

Honí se ke štěstí, honí se klopítá. Ty sklopítla tý druhý, na cestě nás chylíš.

0: příběh Toma Dulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padaly do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu. Proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala. Pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nespůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se dětem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda, úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
2: Já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy, byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát

ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům, takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač se ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenot ten nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené. Nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrizmu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt, tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale legrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnýma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všechny možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každý den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno. Taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarských valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi ji letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři. Mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo? Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá pro

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle. Kočka leze dírou bez oknem, ať si venku neště nakopnem.
0: Nebudem se krčit za oknem, kdyby pršelo, no tak zmoknem. A to tady nebylo ještě, aby se lid bál jít

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně,
3: nejsou.
4: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.